0: to vy, kteří nás podporujete, chodíte na naše akce,
1: inzerujete, doporučujete
0: a hlavně nás posloucháte.
1: Vy jste ti nejdůležitější, nejúžasnější a nejlepší posluchači, které máme.
0: Radio Hana, to je ta nejlepší komunita posluchačů.
1: Děkujeme vám za to. Radio Hana.

0: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Vítejte u nich. Petice proti proměně olomoucké tržnice. Pod peticí za zachování podoby olomouckých trhů se sešlo přes 2000 podpisů. Podepsaným vadí plán proměny plochy, který počítá s přesunem prodejních stolů ke třídě Svobody. Nová podoba tržnice dle vedení města ovšem umožní různé způsoby uspořádání, včetně zachování současného stavu, píše deník. Změna má pomoci k využití prostoru i mimo trhové dny. Uvidíme, jak petice do plánu zasáhne.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Na netradiční procházku můžeme vyrazit v Přerově, a to korytem řeky Bečvy. To je teď kvůli pravidelné údržbě vypuštěné. Nabízí se příležitost prozkoumat mosty ze spoda nebo si vzít ze dna kamínek na památku. Řidiči i cestující v Boskovicích se musí obrnit trpělivostí. Dopravu tu komplikuje uzavřený železniční přejezd v ulici Otakara Kubína. Do soboty ho opravuje Správa železnic. Místo vlaků je tu náhradní autobusová doprava a motoristé tu mají značenou objížďku. Pozor na podvodné SMSky, které po vás chtějí zaplatit údajně dlužné parkovné. Zprávy se tváří, že je posílá společnost Easy Park. Samotná firma však upozorňuje, že jde o trik podvodníků. SMSky radši smažte.
1: Sport.
0: Čest pro Olomouc. Studentka místního církevního gymnázia Emílie Jarošová vybojovala titul juniorské mistryně Evropy v dráhové cyklistice. Na šampionátu v Německu získala titul v kategorii do 23 let, když ovládla finále dráhového sprintu. Gratulujeme.
1: Počasí.
2: Na Olomoucku a na dalších místech na Moravě nás čeká taky během středy jasná a slunečná obloha a místy polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia, většinou nám ale teploměry budou ukazovat okolo 30 stupňů. Ve čtvrtek a v pátek nás čeká i nadále slunečné počasí a teploty stabilně nad 30. Ve čtvrtek naměříme do 35, pátek potom přinese na některých místech teploty i 39 stupňů ve stínu.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: berani, i když jste tvrdohlaví, důvěru nestrácíte, víci užívejte si další prázdninové dny. Blíženci, nepolevujte výdelníčku. Raci, vám se zadaří po finanční stránce. Lvi, pozor na emoce, radši si počítejte do 10. Pany, neostýchejte se a řekněte nahlas svůj názor. Váhy, snažte se zabránit zbytečným konfliktům. Štíři, hvězdy vás milují a přejí vám úspěch. Střelci, myslete na lepší zítřky. Kozorozi, když je potřeba, rodina pomůže. Vodnáři, zkuste si najít nějaký zábavný sport. A co my ryby, pokud to půjde, tak bychom dneškem měli jen tak nenápadně proplout.
1: Rádio Hana. Nejlepší.

0: Mám tu jednu známou, která přijela z velký dálky, složila skvělej song a já bych byl rád, kdyby vám ho zaspíval. Zaspíváme ten tvůj song, jo? Udělal jsem aranže, možná ne tak dobrý, ale třeba to
1: ne,
0: nějak.
1: To fakt nejde.
0: To víš,
1: ne,
0: tak...
1: ne, čeku, prostě, to není sranda.
0: Hele, musíš mi jenom věřit.

Máš pocit, že to přehnal s pitím? Tak to o něm nic nevíš. Ale něco ti povím. Ještě nikdy nevzal žádnou na pole.

0: Videl som ťa na YouTube. V tom klipu s tou holkou. Miel som z toho radosť, byl z toho. Zase ty.
1: Pořád se ti líbí můj frňák?
2: Miluji ho, El.
1: Ale fakt, tam strašně čí.
2: Podle mě by měl ještě víc.

0: Na co Charlie?
1: Charlie je sladký, ale pořád jen leží takhle u dveří. Čeká na pánička. Oba na tebe čekáme.
0: Ještě 3 týdny.
1: A pak se nám vrátíš, že jo?
2: Omlouvám se za ty grny. Omlouvám se.
1: Nemohl jsi za to, je to nemoc.

Víte, že chirurgové operují přesněji, poslouchají-li při operaci svou oblíbenou muziku? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná.

Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 4 hodiny.

0: rána. Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger a má povolení vysílat.
1: Když se bezohledný mediální magnát pokouší destabilizovat světovou ekonomiku přípravou střetu dvou velmocí, jen aby zvýšil zisk svého podniku, musí zasáhnout Bond a zabránit rozpoutání třetí světové války. I takový je děj bondovky z roku 1997 a nás dnes čeká další hudební dobrodružství, o které se postará Sheryl Susan Crow, americká zpěvačka, kytaristka a devítinásobná držitelka prestižní hudební ceny Grammy.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Stejně jako v bondovce Vyhlídka na vraždu, i tady najdeme českou stopu. Stíhačka, kterou pilotuje Bond v úvodní scéně, není MiG, ale L-39 Phoenix, původem z Československa, tedy český název, tak jak jsme tady u nás zvyklí, normální Albatros. No a teď už píseň o tom, že zítřek nikdy neumře. Tohle je bondovka z 97. Tohle je Sheryl Crow, Tomorrow Never Dies.
0: Nejlepší bondovky všech dob poslouchá.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračujeme v našem leteckém prázdninovém speciálu. Kde je? On nepřijel. Já mám ztracený kufr. Tohle na letišti asi žádný cestovatel nechce zažít. Přiletíte do té vysněné destinace, stojíte u pásu a kufr nikde. Na telefonu Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak, co udělat jako první, když kufr po příletu nepřijede na pás? Když už všichni ostatní pasažéři jsou pryč, už jsou v autobuse a my pořád čekáme.
2: V takovém případě je opravdu důležité jednat i hned, jakmile zjistíte, že vaše zavazadlo nepřiletělo. Je potřeba zajít na reklamační přepážku přímo na letišti. Tam s vámi personál jakéhokoliv letiště se píše protokol o ztrátě zavazadla, který je klíčový pro další řešení.
1: Jak se většinou rychle zavazadla podaří dohledat a vrátit majitelům?
2: To záleží na tom, kde se zavazadlo zpozdilo. Může to být při přestupu nebo při manipulaci. Ve většině případů se ale zavazadlo dohledá během několika dní a následně se doručí přímo cestujícímu na adresu pobytu. Je to nepříjemná situace, ale většinou to má rychlé řešení.
1: A váš názor na připojištění zavazadel a tipy, jak předejít největším nepříjemnostem?
2: Tak my doporučujeme dát si do příručního zavazadla to nejdůležitější, například i oblečení na první den, tu základní kosmetiku a potřebné léky. A co se týče připojištění zavazadel, určitě doporučujeme zejména, pokud sebou vezete dražší věci, jako je například sportovní vybavení, kočárek nebo nějaká dražší elektronika. Pojištění může pokryt škody nebo ztrátu a výrazně tak usnadní řešení celé situace.
1: Děkujeme za praktické rady. Přejeme, ať na vaši dovolenou vždycky dorazíte nejenom vy, ale i váš kufr. A kdyby náhodou se ztratil, teď už víte, co máte dělat. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava, náš dovolenkový host. Děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Víte, že když muž a žena poslouchají podobný typ hudby, tak se ve vztahu lépe snášejí? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Město nebo vesnička? My jsme vaše jednička. Rádio Haná. Rádio Haná.

0: počasí.
1: Na Olomoucku a na dalších místech na Moravě nás čeká taky během středy jasná a slunečná obloha a místy polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia, většinou nám ale teploměry budou ukazovat okolo 30 stupňů. Ve čtvrtek a v pátek nás čeká i nadále slunečné počasí a teploty stabilně nad 30. Ve čtvrtek naměříme do 35, pátek potom přinese na některých místech teploty i 39 stupňů ve stínu.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, i když jste tvrdohlaví, důvěru nestrácíte, víci, užívejte si další prázdninové dny. Blíženci, nepolevujte výdelníčku. Radci, vám se zadaří po finanční stránce. Lvi, pozor na emoce, radši si počítejte do 10. Pany, neostýchejte se a řekněte nahlas svůj názor. Váhy, snažte se zabránit zbytečným konfliktům. Štíři, hvězdy vás milují a přejí vám úspěch. Střelci, myslete na lepší zítřky, kozorozy, když je potřeba, rodina pomůže, vodnáři, zkuste si najít nějaký zábavný sport. A co mi ryby, pokud to půjde, tak bychom dneškem měli jen tak nenápadně proplout.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
0: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
4: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
0: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
4: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
5: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový

0: Olomouckém Horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
1: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock 1. srpna ve Velké Bystřici.
2: Rádio Haná.
3: Nejlepší hudební výběr.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: nadšená. Jsem ve hře a díky za balík kávy z Radiana.
1: Hrajeme prostě všude, kde je léto v pohodě.
2: Ať už máte zrovna nohy v bazénu
1: nebo v monterkách.
3: Vaše letní rádio.
1: Rádio Hana. Rádio Hana.
2: Přejeme.

0: poslední štěstí pošlou Albano a Romina Power v našem italském létě. Čekáme na Felicitu. 5.56, nové zprávy pro vás.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
2: Bude 6 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Připravili jsme si pro vás další zprávy, vítejte u nich. Petice proti proměně olomoucké tržnice. Pod peticí za zachování podoby olomouckých trhů se sešlo přes 2000 podpisů. Podepsaným vadí plán proměny plochy, který počítá s přesunem prodejních stolů ke třídě Svobody. Nová podoba tržnice dle vedení města ovšem umožní různé způsoby uspořádání, včetně zachování současného stavu, píše deník. Změna má pomoci k využití prostoru i mimo trhové dny. Uvidíme, jak petice do plánu zasáhne.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Na netradiční procházku můžeme vyrazit v Přerově, a to korytem řeky Bečvy. To je teď kvůli pravidelné údržbě vypuštěné. Nabízí se příležitost prozkoumat mosty ze spoda nebo si vzít ze dna kamínek na památku. Řidiči i cestující v Boskovicích se musí obrnit trpělivostí. Dopravu tu komplikuje uzavřený železniční přejezd v ulici Otakara Kubína. Do soboty ho opravuje Správa železnic. Místo vlaků je tu náhradní autobusová doprava a motoristé tu mají značenou objížďku. Pozor na podvodné SMSky, které po vás chtějí zaplatit údajně dlužné parkovné. Zprávy se tváří, že je posílá společnost Easy Park. Samotná firma však upozorňuje, že jde o trik podvodníků. SMSky radši smažte.
2: Sport.
4: Čest pro Olomouc. Studentka místního církevního gymnázia Emílie Jarošová vybojovala titul juniorské mistryně Evropy v dráhové cyklistice. Na šampionátu v Německu získala titul v kategorii do 23 let, když ovládla finále dráhového sprintu. Gratulujeme.

0: cestoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Na Olomoucku a na dalších místech na Moravě nás čeká taky během středy jasná a slunečná obloha a místy polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia, většinou nám ale

třicítkou. Ve čtvrtek naměříme do 35, pátek potom přinese na některých místech teploty i 39 stupňů ve stínu.

0: Slavonín. Provoz je tu veden dvěma provizorními jízdními pruhy. Při plánování trasy počítáme taky na D35 na okruhu Olomouce ve směru od Lipníku s uzavřeným vjezdem na dálnici na exitu Holice. Na jeden jízdní pruh bude uzavřená silnice na Přerovsku na trase Počtát Božkov. Kivadlově je řízen provoz na průtahu obcí Zašová. Na křižovatce u mostu přes Zašovský potok. Přejeme vám pohodovou jízdu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Ano, tady je Hana, vítejte mezi svými, začínáme středu 29. července, je 6 hodin 10 minut a dneska se těšíme na společné romantické sledování úplňku. Ten vrcholí v 16 hodin 35 minut, samozřejmě nejlépe vidět bude posetnění. A hlavně se říká, a teď dobře poslouchejte, že když vystavíme svou peněženku měsíčnímu svitu, tak se peníze rozmnoží. Za zkoušku to stojí, co? Dneska na nebi úplněk a na rádiu Hana úplně nejoblíbenější hity. Po celé ráno pro vás, za chvilku dnešní kalendárium.
1: Ráno je to!
2: Rádio Hana.

0: ráno, někdo se právě teď zpívá s Bon Jovim, úmyslně to necháváme dohrát až do konce. Dobře se známe, dobré ráno, ve čtvrtek jste našli svůj hudební komfort a zpíváte si s rádiem Hana. Jsme s vámi taky na za volantem na stále ještě klidnějších ranních cestách. Policie aktuálně kontroluje provoz mezi Olomoucí a Přerovem v Kokorách, taky u Trokovic na D55. Další dopravní echo z dopravní centrály pro vás na vlnách rádia Hana budeme mít ještě před půl sedmou a teď v 6.18 oprašujeme dnešní výročí a jejich hodně.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Máme středu 29. července a dnes si připomínáme jednu z nejsledovanějších svateb historie. V roce 1981 si své ano řekli princ Charles a Diana Spencer. Narozeniny slaví herečka Dana Morávková, herec Michal Suchánek a také španělský pilot Formule 1 Fernando Alonso. Ten má půl kulatých 45. Svátek slaví každá Marta a máme také Mezinárodní den tigrů. Zajdeme je pozdravit do zoo. Přejeme krásnou středu s naším rádiem.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí.
1: Každé všední dopoledne po deváté.
2: Jedině na Rádiu Hana.
1: Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.

0: poslouchejte, užívejte. Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
1: Co to je?
2: Dopravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Litovelské pivobraní. 4 hanácké koláče pro 4 litovelská piva. Úrodná desítka se sladem a jarní cibulí. Bohatá dvanáctka se sýrem Grand Moravia z Litovle. Objevte nové párování piva a tradiční chuti 8. srpna v pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
5: Každý

Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: Toaletní papír 30 rolí za 139,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve středu.

0: Divoký Bill, Všema deseče, nebo RCT Adam Levin, Luck the Way. Tyhle hity za vámi z ranní runway Rádia Hana vyletí už za pár vteřin. Také spolu zavoláme opět na letiště Ostrava. Zjistíme, co dělat, když přiletíme v létě na dovolenou k moři za sluníčkem, no ale ztratí se nám kufr. Tohle nikdo zažít nechce. A právě proto je dobré být připraven na všechno. Poslouchejte dál, být se s naším ranním hostem už po půl sedmé. A teď v 6.29 odbavujeme další ranní dopravu i počasí Rádia Hana. Středa 29. červenec začíná v Olomouci, Letovicích, Holešově, také v Moravském Berouně. Osvěžujícími teplotami je velmi příjemně, teď 11 až 14 stupňů. Přes den zase o něco větší horko než včera. Denní maxima 29 až 33 a jasno nebo polojasno. Doprava. Zdržení na hlavním tahu mezi Olomoucí a Šternberkem, policie mezi Olomoucí a Přerovem a také v Bystřici pod Hostýnem. Víme, jak se jezdí tady. Moravské silnice se ve středu ráno plní a roste postupně i čekací doba kvůli kyvadlovému provozu mezi Olomoucí a Šternberkem. U Dolan si aktuálně postojíme kolem 5-7 minut. Policejní hlídky v pondělí ráno kempují mezi Olomoucí a Přerovem v Kokorách, hlídají také na 34. kilometru D55 u Otrokovic nebo v Bystřici pod Hostýnem na Holešovské u Eurooilu. Do města, na dálnice i na okresky máváme a další ranní hity vám na cestu dáváme.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Hana.
2: Ráno je top.

0: Naše společná rána nejsou o nějakém hlasitém, nepříjemném budíku a ospěchu. Naopak, rána s Rádiem Hana mají ten úsměv, prázdninovou pohodu i letní hudební příběhy. Ten další soutěžní z našeho italského léta si představíme na vlnách Rádia Hana po 6:45. A teď 7 minut po 6:30 je studiová linka Rádia Hana obsazena. Víte kým?
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Pokračujeme v našem leteckém prázdninovém speciálu. Kde je? On nepřijel. Já mám ztracený kufr. Tohle na letišti asi žádný cestovatel nechce zažít. Přiletíte do té vysněné destinace, stojíte u pásu a kufr nikde. Na telefonu Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak, co udělat jako první, když kufr po příletu nepřijede na pás? Když už všichni ostatní pasažéři jsou pryč, už jsou v autobuse a my pořád čekáme.
2: V takovém případě je opravdu důležité jednat i hned. Jakmile zjistíte, že vaše zavazadlo nepřiletělo, je potřeba zajít na reklamační přepážku přímo na letišti. Tam s vámi personál jakéhokoliv letiště se píše protokol o ztrátě zavazadla, který je klíčový pro další řešení.
0: Jak se většinou rychle zavazadla podaří dohledat a vrátit majitelům?
2: To záleží na tom, kde se zavazadlo zpozdilo. Může to být při přestupu nebo při manipulaci. Ve většině případů se ale zavazadlo dohledá během několika dní a následně se doručí přímo cestujícímu na adresu pobytu. Je to nepříjemná situace, ale většinou to má rychlé řešení.
0: A váš názor na připojištění zavazadel a tipy, jak předejít největším nepříjemnostem?
2: Tak nedoporučujeme dát si do příručního zavazadla to nejdůležitější, například i oblečení na první den, tu základní kosmetiku a potřebné léky. A co se týče připojištění zavazadla,

0: a výrazně tak usnadní řešení celé situace.
1: Děkujeme za praktické rady, přejeme, ať na vaši dovolenou vždycky dorazíte nejenom vy, ale i váš kufr. A kdyby náhodou se ztratil, teď už víte, co máte dělat. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava, náš dovolenkový host, děkujeme.
0: Taky děkuji.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.

0: nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák,

0: v 15 hodin na Androvi stadionu.
1: Už tam budem? Nech toho.
2: Raději už tam budem.
1: Přestaň. Je mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Rádio Haná.
6: Přejeme rádio.

0: 3 minuty po 3 čtvrtě na 7. Každé ráno milujeme voňavé kafe, čerstvé pečivo, ranní světlo a hlavně taky hity Rádia Hana. Michael Jackson před námi. Tyhle naše hity vás budou osvěžovat dneska samozřejmě po celý tropický den. Skočíme spolu do bazénu nebo si s dětmi dáme přestřelku vodními pistolemi na zahradě nebo před panelákem. Na obloze jasno anebo polojasno. Teploty 29 až 33 stupňů Celsia. Počasí jako na italské pláži, co? Buongiorno všem Hanákům, kteří milují pravé italské kafe, další balík a pravé italské kávy pro vás budeme mít v Rádiu Haná dneska ráno. Stačí si chytit další italský soutěžní superhit a po něm se dovolat do studia Rádia Haná. Stejně jako to před pár dny zvládla třeba Monika. Moni, dobré ráno.
1: Ahoj, tady Monča z Prostějova, vyhrála jsem super kávu a už se těším, snad vyjde i zájezd do Bergama.
0: Zdravíme na prostějovskou vlnu 92,3 FM. Ano, když se dovoláte, Monika má pravdu, tak kromě voňavé italské kávy budete také ve hře o luxusní zájezd do malebného italského Bergama. Přejeme hodně štěstí. A právě o štěstí bude dnešní ranní soutěžní hit italského léta, který vyhlížíme. Albano a Romina Power nás vrátí do roku 82 a zaspívají italskou ódu na radost. Felicita je v příkladu štěstí, to jste možná nevěděli. A tenhle ten song je o tom, že pravé štěstí není na bankovních účtech. Pravé štěstí je v pohledech, úsměvech a v lidech kolem nás. Takže jakmile vám tohle dneska pustíme, volejte studio a mějte trochu felicity. No tak už víte, že felicita znamená štěstí. Felicita se může ozvat kdykoliv, buďte v pozoru.
2: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry, auto.

0: A to je ono, hezkou polovinu pracovního týdne do našeho top ranního playlistu na vlnách Rádia Haná se dostávají také mandraže. Vidím to růžově, no s růžovými brýlemi často vybíráme letní dovolenou. Už se vám, přátelé, kamarádi, někdy stalo, že jste dorazili na místo na dovolenou a ten hotel vypadal úplně jinak než na fotkách? Vaše zkušenosti nahané už po 7. hodině a dorazí další hudební hosté.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Single. Miley Cyrus. Vyhlížíme soutěžní ranní hit italského léta Felicita. Možná bude po zprávách, uvidíme.
2: Bude 7 hodin.
1: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Haná.
3: A už tu máme pro vás další informace, ať víte, co se děje. Je středa 29. července. Novotou zazáří chrám zvěstování Panny Marie ve Šternberku. Olomoucké arcibiskupství zahájilo jeho rozsáhlou opravu za 67 milionů korun. Práce potrvají do půlky roku 2028 a týkají se schodiště, opěrných zdí i schátralého průčelí. Součástí rozsáhlé rekonstrukce chrámu ve Šternberku bude i zpřístupnění dosud uzavřené levé věže. Nové vyhlídkové místo ve výšce přes 40 metrů nabídne návštěvníkům netradiční pohled na město a okolí.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Dálnice D1 kolem Přerova nehlučí, aspoň tedy podle výsledků nezávislého měření hluku. Odborníci měřili hluk na posledním úseku D1 Říkovice-Přerov během běžné dopravy.
4: Měření hlučnosti bylo provedeno během optimálních meteorologických podmínek v doporučeném období. Provoz na dálnici D1 nebyl v době měření ovlivněn žádnými uzavírkami či jinými omezeními. Výsledky prokázaly dodržení všech hygienických limitů přes den, ale i v noci.
3: Dodal za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rídl. Doplníme, že dodržení hlukových limitů u Přerova bylo v minulosti prokázáno také na úseku D1 u Dluhonic. I tak čeká místní estakádu protihluková úprava prostoru kolem mostního závěru. Vznikne tu akustický kryt. Co bude s selvicí Elzou, kterou úřady odebraly ze soukromého chovu zápasníka a olomouckého rodáka Carlose Vémoli? Zamířila do nového domova v Nizozemsku, do zařízení pro velké kočkovité šelmy. Dostane tam i nové jméno. Zora, píší o tom novinky.cz.
2: Sport.
3: Olomoučtí hokejoví kohouti začínají trénovat před novou sezónou v extralize. Pod vedením nového kouče Petra Fialy zahájili tréninky na ledě. Kohoutům se blíží i přáteláky. První 11. srpna. Doma vyzvou Vítkovice.
2: Počasí.
0: Už jsme si říkali, že dnešní úplněk vrcholí v 16.35. Nejlépe bude vidět samozřejmě posetmění. A úplněk na některé lidi prý působí náměsíčně. Pokud to platí i pro vás, nechte se překvapit, kde se zítra probudíte. Možná v obýváku, možná u sousedky. Víme, jak bude dnes jasno anebo polojasno a hlavně horko. 29 až 33 stupňů Celsia.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Doprava.
0: Zdržení na hlavním tahu mezi Olomoucí a Šternberkem, policie mezi Olomoucí a Přerovem a také v Bystřici pod Hostýnem. Víme, jak se jezdí tady. Moravské silnice se ve středu ráno plní a roste postupně i čekací doba kvůli kevadlovému provozu mezi Olomoucí a Šternberkem. U Dolan si aktuálně postojíme kolem 5-7 minut. Policejní hlídky v pondělí ráno kempují mezi Olomoucí a Přerovem v Kokorách, hlídají také na 34. kilometru D55 u Otrokovic nebo v Bystřici pod Hostýnem na Holešovské u Eurooilu. Do města, na dálnice i na okresky máváme a další ranní hity vám na cestu dáváme.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

Na vlnách Rádia Hana probouzíme Sophie Ellis Baxter. 7 hodin, 9 minut, tohle rádio patří vám. Také ve středu 29. července, kdy svátek slaví Marty, vše nejlepší. Za chvilku pro vás horoskopy, také hity od Xyndla X nebo Miley Cyrus. Každé ráno zdravíme vás. Zdravíme řidiče, zdravotníky, prodavačky, řemeslníky, zemědělce, vedoucí na táborech, pekařky, úřevnice, prostě všechny, kteří i v létě poctivě makají a hlavně těší se na zaslouženou letní dovolenou. Právě tu dneska řešíme na Facebooku Rádia Hana a ptáme se vás, přátelé, přijeli jste někdy do hotelu, který vypadal úplně jinak než na fotkách, a pokud ano, co jste udělali? Posluchačka Terka vzpomíná na Tunisko. Luxusní hotel z katalogu se prý po příjezdu změnil v pořádné překvápko. V přízemí stála voda, plávali v ní koberce, nábytek byl zničený, naštěstí bydleli až v pátém patře, takže nakonec to nějak zvládli. Honza říká, že mu na vzhledu hotelu úplně nezáleží, hlavní je, aby bylo čisto a bez nezvaných obyvatel, bez nějakých škůdců. Lenka má jednoduché pravidlo. Když ubytování neodpovídá tomu, co bylo slíbené, zbalí kufry a jede jinam. Vlaďka jednou přijela na Korfu, zrovna ve chvíli, kdy v hotelu prý hořelo. Místo pokoje dostali apartmán v soukromí a nakonec se jí to zalíbilo tak, že od té doby jezdí už jenom do apartmánu. No a Miky, taky toho ještě pozdravíme na Facebook Rádia Hana, ten má jasno. Miky jezdí zásadně pod stan, protože tam si svůj letní luxus vytvoří úplně sám. A co vy? Zažili jste někdy hotel, který byl na fotkách třeba pětihvězdičkový, ale ve skutečnosti připomínal spíše vyhaslou hvězdu? Dejte vědět na Facebook Rádia Hana. Dobré ráno!

0: Tohle Miley Cyrus, za chvilku Kamufláž, taky Coldplay. Vaše letní rádio Haná hraje prázdninové hity a Hanáci, nezapomeňte, připomínáme, dneska vedro, tropy, 29 až 33 stupňů Celsia, takže ponožky v sandálech musí ladit s igelitkou v ruce, domluveno? Více o počasí, taky o ranní dopravy na vlnách rádia Haná před půl osmou a teď v 7.19 naše oblíbené horoskopy a Martina Kvítko.
1: Hvězdy ví, rádio Haná. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, i když jste tvrdohlaví, důvěru nestrácíte, víci, užívejte si další prázdninové dny. Blíženci, nepolevujte výdelníčku. Radci, vám se zadaří po finanční stránce. Lvi, pozor na emoce, radši si počítejte do 10. Pany, neostýchejte se a řekněte nahlas svůj názor. Váhy, snažte se zabránit zbytečným konfliktům. Štíři, hvězdy vás milují a přejí vám úspěch. Střelci, myslete na lepší zítřky. Kozorozi, když je potřeba, rodina pomůže. Vodnáři, zkuste si najít nějaký zábavný sport. A co my ryby? Pokud to půjde, tak bychom dneškem měli jen tak nenápadně proplout.
1: Hvězdy ví, Rádio Haná. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.

0: nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: 1. srpna vypukne Hanácké Woodstock a Bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.

ten Coldplay Viva La Vida, klasika, kterou milujeme. Vyřešit rodinu, práci, každodenní povinnosti nebo třeba právě dneska program na dovolené. My mezi tím sledujeme aktuální zprávy, počasí, dopravu, vybíráme pro vás nejlepší hity. Hudební exkurzi do Rádia Hana ve středu ráno podniknou za chvilku náš kamarád Adam Ďurica a také zpěvák Weekend. Po půl osmé připomeneme něco, na co hlavně dneska nikdy

0: 9 až 33 a jasno nebo polojasno. Doprava. Zdržení na kraji Olomouce, policie v Hulíně a nefunkční semafory ve Vyškově. Víme, jak se jezdí tady. Dobré ráno. Kolegové z dopravní centrály vzkazují, počítejme s 5 až 10 minutovou kolonou na příjezdu do Olomouce od Přerova kvůli opravám u Grigova. Policejní stopka na nás při kontrolách může zablikat teď v Hulíně na Komenského. Tady hlásíte policejní hlídku a nefunkční semafory připomínáme na křižovatce ve Vyškově u Kauflandu na Brněnské. Jeďte opatrně a bezpečně.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
3: Zatancuj si se mnou.

0: Stejně jako zpěvák Weekend, ceníme si toho, že i vy jste součástí naší rádiové rodiny. Dobře se známe, jsme tady s vámi doma. Moravu milujeme i ve středu ráno po 7:45 na rádiu Hana. Uslyšíte, co musíme udělat bezpodmínečně všichni dneska večer, aby se nám v peněžence rozmnožily peníze. No a teď 7 minut po půl osmé jedna zásadní otázka. Děláte to, nebo to neděláte? Takhle, pokud to neděláte, dělat byste to měli, a pokud to děláte, dělejte to dál. O čem je řeč?
1: Rádio Hana a letní servis.
2: Vodu.
0: Tento týden letní vedra. A jedna otázka na vás. Kolik sklenic vody jste už dneska vypili? Ve vedru totiž neplatí. Hej, v pohodě, já se napiju, až dostanu žízeň. Ne, ne, žízeň, tak to už je signál, že tělu tekutiny začínají chybět. Pijeme proto průběžně během celého dne. Ideálně čistou vodu nebo neslazené nápoje. Většina dospěláků by měla vypít zhruba 2 až 3 litry tekutin denně, při vedrech nebo při sportu ještě více. A co děti? No to je kategorie sama pro sebe. Děti si při letním dovádění o pití často sami neřeknou. Je proto na nás, na rodičích, abychom jim to pití pravidelně připomínali. A nezapomínáme ani na naše čtyřnohé parťáky. Psi i kočky musí mít neustále misku s čerstvou vodou. To stejné platí pro hospodářská zvířata. A když máme zahradu, uděláme velkou službu i ptákům. Miska s vodou je pro ně v těchto dnech doslova malou oázou. Pijí děti, pijí zvířata. A co vy? Taky pijete?
3: Piju já!
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na rádiu Hana.
4: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
5: Proto ne.
4: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
5: Proto taky ne.
4: Tak proč?
5: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
4: Ale koupil.
5: Fakt?
4: Fakt?
5: Oh, ty jsi nejlepší.
4: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie Kabaret nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
1: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu.

0: Olomouckém Horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
4: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
5: Rádio Hana.
6: Vaše letní rádio.

0: Fairy Tale Combat a Sunrise Venue. Tady je Hana, vítejte mezi svými. Začínáme středu 29. července. Dneska se těšíme na společné takové hezké romantické letní sledování úplňku. Úplněk dneska vrcholí v 16 hodin a 35 minut, takže 5 minut po půl páté odpoledne. Nejlépe vidět bude samozřejmě posetmění a říká se, pozor, že když vystavíme svou peněženku měsíčnímu svitu, tak ty prachy uvnitř se rozmnoží. Říkáme si s kolegy tady ve studiu Rádia Hana, že za zkoušku to stojí, ale asi bychom tu peněženku na měsíčním svitu nechávali vystavenou někde na veřejném prostranství, aby tam ráno vůbec něco bylo. Dneska na nebi úplněk a na Rádiu Hana úplně nejoblíbenější hity pro vás po celý den. Včetně dalších zpráv, v Olomouci se odehrává dechberoucí květinové kouzlo. Kde, co, proč, jak? Poslouchejte dál.
1: Rádio Hana.
2: Víme, co se děje tady a dřív než ostatní. Zprávy Rádia Hana vždy 5 minut před celou.

0: Tohle je naše ranní hudební přitažlivost. Radio Hanásek vás k sobě přitahuje s Bensonem Boonem, Mystical Magical. 7.54, probouzíme celou vaši rodinu, hrajeme všem kolegům do práce, bavíme i další pasažéry v ranních autobusech. No, otázka zní, kdo k nám přistoupí do našeho vysílání už po 8. hodině?
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Francouzská krasavice Luan. Česká hudební poetika, jejich půlnoc.
2: Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.
0: A už jste dneska měli štěstí? My jsme štěstí, v překladu Felicita, dneska ráno ještě neměli. Tohle je soutěžní hit našeho italského léta. Zazní někdy po 8. hodině. Možná po zprávách, buďte v pozoru. Je 7.55, zprávy dřív než ostatní.
3: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
4: Bude 8 hodin.
5: Hezké ráno.
4: Zprávy Rádia Hana.
6: Děkujeme, že nás ladíte. Připravili jsme si pro vás aktuální informace. Květinové kouzlo na olomouckém výstavišti Flora v jezírku sbírkových skleníků nyní kvete jeden z největších leknínů na světě, sněhobílá Viktorie Kruzova. Během července vykvetla už potřetí a mají se objevit další květy. Posun v případu brutální vraždy v Zábřehu. Olomoucké krajské státní zastupitelství podalo obžalobu na mladíka, který měl loni v říjnu v Zábřehu zavraždit 57-letého muže. Dle kriminalistů si oběť vybral náhodně k vybití agrese. Případem se od 24. srpna bude zabývat Olomoucký krajský soud. Vzhledem k věku obžalovaného, kterému v době činu bylo 15 let, bude hlavní líčení neveřejné. Připomeneme, že tělo oběti s podupanou hlavou našel loni v Zábřehu náhodný svědek. Kyberútok na městský úřad v Šumperku. Od nás víte, že úřad čelil útoku na datovou síť od pondělí a omezil kvůli tomu provoz do odvolání. Věc řeší i Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Odborníci zjišťují, zda nedošlo k úniku dat ze sítě a odstranění následky útoku.
5: Vysíláme aktuální zprávy.
6: Venku to bude jako na Sahaře. Do Evropy přichází nová vlna veder. Přinese ji jev, který se jmenuje tepelná kupole. A ta se má pro nadcházející dny usadit nad střední Evropou, tedy i nad Českou republikou. Hrozí až 40-stupňová horka, píší Novinky.cz.
4: Sport.
6: Vítězně vstoupil do turnaje ATP ve Washingtonu tenista prostějovského klubu Jakub Menšík, ale snadné to nebylo. Nyní 17. hráč světa vyzval v prvním kole podniku kvalifikanta Trevora Svajdu a výhru po setech 6-2, 6-7 a 6-3 dobil až za 2 hodiny 15 minut.

0: Těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Víme, jak bude dnes teplo, horko, tropy. Dostatečně píme, jasno anebo polojasno a teploty 29 až 33 stupňů Celsia. Klimatizace i větráky dnes pojedou naplno a například v autě, připomínáme, musíme mít teplotní rozdíl vevnitř a venku maximálně 5 stupňů. Jinak si při přebíhání z tepla do chladu koledujeme o angínu. Držení na kraji Olomouce, policie v Hulíně a nefunkční semafory ve Vyškově. Víme, jak se jezdí tady. Dobré ráno. Kolegové z dopravní centrály vzkazují, počítejme s 5 až 10 minutovou kolonou na příjezdu do Olomouce od Přerova kvůli opravám u Grigova. Policejní stopka na nás při kontrolách může zablikat teď v Hulíně na Komenského, tady hlásíte policejní hlídku. A nefunkční semafory připomínáme na křižovatce ve Vyškově u Kauflandu na Brněnské. Jeďte opatrně a bezpečně.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Přiznáme se, vůbec nevíme, proč to tak je, ale tady s kolegy ve studiu Rádia Haná jsme se shodli, že jediné, co si pamatujeme z tohohle songu, je francouzské Je te oublie. Je te oublie a venir à Luan ve vysílání Rádia Haná. Dobré ráno, 8 hodin, 2 minuty. Naše společná rána nejsou o hlasitém budíku, o nepříjemném spěchu. Naopak rána s Rádiem Haná mají úsměv, prázdninovou pohodu i letní hudební příběhy. Ten další soutěžní z našeho italského léta si představíme do 7 minut. A teď k dnešnímu k svátku hrajeme Martám, znáte nějakou? Je středa 29.

0: Ráno milujeme voňavé kafe, čerstvé pečivo, ranní světlo a také hity Rádia Haná. Ty nás budou osvěžovat po celý tropický den. Spolu dneska skočíme do bazénu nebo si s dětmi dáme přes celku vodními pistolemi. Na obloze jasno anebo polojasno a rtuť teploměru vyjede na 29 až 33 stupňů Celsia. No, skoro počasí jako na italské pláži, co? Bonjourno všem Hanákům, kteří milují pravé italské kafe. Další balík kávy pro vás máme v rádiu Haná dneska ráno právě teď. Stačí si chytit další italský soutěžní superhit a po něm se dovolat do studia rádia Haná, stejně jako to o prázdninách zvládla před pár dny třeba i Monika. Moni, zdravíme!
1: Ahoj, tady Monča z Prostějova. Vyhrála jsem super kávu a už se těším, snad vyjde i zájezd do Bergama.
0: Zdravíme na Prostějovskou vlnu 92,3 FM, Moni. No a samozřejmě máte pravdu, když se dovoláte, kromě voňavé italské kávy, také budete ve hře o luxusní zájezd do malebného italského Bergama. Přejeme hodně štěstí. Ano, štěstí. Štěstí jako štěstí. Právě o štěstí je další ranní soutěžní hit italského léta. Pouštíme ho právě teď. Albano, Romina Power. Začátek 80. někdy kolem roku 82. Tohle je italská óda na radost. Felicita je v příkladu štěstí. A tohle je písnička o tom, že pravé štěstí není na bankovních účtech, ale pravé štěstí je v pohledech, v úsměvech a v lidech kolem nás. Souhlasíte? Volejte právě teď studiovou linku a mějte trochu štěstí. Felicita, dobré ráno.
2: Rádio Haná, soutěž. Volejte studio 585 22

0: Jana z Lanškrouna ve vysílání Radia Hana. Dobré ráno, Jani.
1: Dobré ráno, zdravím všechny.
0: Štěstí. Co je štěstí?
1: Mužka jenom zlatá.
0: Mužka jenom zlatá. Ano, felicita je v překladu štěstí. Jani, co vám přináší v životě štěstí? Talismany, symboly, lidé, popovídejte.
1: Všechno. Lidé kolem sebe, zdraví, pohoda, teďka zrovna sluníčko, krásný modrý nebe.
0: No takže vlastně vám přináší štěstí to, o čem v 80. letech zpívají Albano a Romina Power, takže o tom, že se máme dobře, že se obklopujeme těmi správnými lidmi kolem nás. No a štěstí vlastně ano. Je i to, že se každé ráno probudíme a můžeme si naladit rádio, že? Řekněme si.
1: Ano, přesně tak.
0: Tak štěstí máte nejenom, že v životě, štěstí máte nejenom, že v lásce, věřím tomu, ale Jani, tak štěstí ne. Máte, pozor, a teďka to přijde, taky ve hře. Jani od Rádia Hana vyhráváte balení pravé italské kávy z italského léta Rádia Hana a navíc jste ve hře o luxusní pobyt v italském Bergamu. Gratulujeme!
1: Úžasný. Děkuju.
0: A moc děkujeme, že také v Lanškrouně každé ráno cestou do práce nebo přímo v zaměstnání posloucháte Rádio Hana. Jani, do Lanškrouna. Arrivederci!
2: Nastartujte ráno s prémiovou italskou kávou Ravazio. Tahle rodinná pražírna z Bergama s tradicí od roku 1940 nově otevřela e-shop pro koncové zákazníky. Chcete balíček plný intenzivního aroma domů do kuchyně? Je

0: Vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudba.

0: Ve čtvrtek ráno jste si našli svůj ranní hudební komfort. No ne, přímo ve čtvrtek, samozřejmě zítra taky, v pátek taky, ale dneska přece jenom máme středu, zpíváte si s Rádiem Haná taky za volantem. Možná jste s námi v polovině pracovního týdne na příjezdu v koloně od Přerova do Olomouce. Co se právě teď děje? Proč čekáme u Velkého Týnce? A ovšem ví naše dopravní centrála podrobnosti za chvilku ve vysílání Rádia Haná. A teď v 8.21 oprašujeme dnešní výročí.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Máme středu 29. července a dnes si připomínáme jednu z nejsledovanějších svateb historie. V roce 1981 si své ano řekli Prince Charles a Diana Spencer. Narozeniny slaví herečka Dana Morávková, herec Michal Suchánek a také španělský pilot Formule 1 Fernando Alonso. Ten má půl kulatých 45. Svátek slaví každá Marta a máme také Mezinárodní den tigrů. Zajdeme je pozdravit do zoo. Přejeme krásnou středu s naším rádiem.
1: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Haná. Krytina Ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz. Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz

0: CZ.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
2: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.

0: nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
4: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
3: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
4: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
3: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
5: Rádio Hana.

0: Dua Lipa, These Walls nebo Be Loved, Sweet Harmony, tehle hitě za vámi z ranní runway, Rádia Haná vyletí už za pár vteřin, také zavoláme na letiště Ostrava, zjistíme, co dělat, když přiletíme na dovolenou k moři za sluníčkem a najednou se nám ztratí kufr. Ano, nikdo z nás to zažít nechce a právě proto je dobré být připraven úplně na všechno. Tohle vás bude zajímat více s naším ranním hostem do 8 minut a teď v 8.32 odbavujeme další ranní dopravu i počasí Rádia Haná. Tak nový den, středa 29. července, začal dneska brzy ráno v Olomouci, v Prostějově, v Uničově, také ve Svitavách. Osvěžujícími teplotami kolem 11-12 stupňů. Teď už máme teplej, měříme spolu nějakých 18 až 19 stupňů. Přes den zase o něco větší vedro než včera. Denní teplotní maxima 29 až 33 a jasno nebo polojasno. Doprava. Nehody u Olomouce, policie na Hulínsku a také v Blansku. Víme, jak se jezdí tady. Za Olomoucí nehoda osobáku a cyklisty. Pozor mezi Hněvotínem a Nedvězím. Další bouračka je na příjezdu do Olomouce od Přerova u Velkého Týnce. Bourá osobák a náklaďák. Projíždíme opatrně kolonama kolem 10 minut. A policejní hlídky číhají mezi Hulínem a Tlumačovem u Záhlenic nebo v Blansku na Poříčí. Do města, na dálnice i na okresky máváme. Další letní hity vám na cestu dáváme.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Haná.
2: Ráno je top.

0: Do našeho ranního top playlistu se dostává také formace Byla v to Sweet Harmony. Za chvilku budeme společně vybírat letní dovolenou. Přátelé, už se vám někdy stalo, že jste dorazili na místo té dovolené a ten hotel vypadal úplně jinak než na fotkách v cestovní kanceláři. Vaše zkušenosti nahané už po 8:45. A teď dorazí další host. Víte, kdo to bude?
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Pokračujeme v našem leteckém prázdninovém speciálu. Kde je? On nepřijel. Já mám ztracený kufr. Tohle na letišti asi žádný cestovatel nechce zažít. Přiletíte do té vysněné destinace, stojíte u pásu a kufr nikde. Na telefonu Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak, co udělat jako první, když kufr po příletu nepřijede na pás? Když už všichni ostatní pasažéři jsou pryč, už jsou v autobuse a my pořád čekáme.
2: V takovém případě je opravdu důležité jednat i hned, jakmile zjistíte, že vaše zavazadlo nepřiletělo. Je potřeba zajít na reklamační přepážku přímo na letišti. Tam s vámi personál jakéhokoliv letiště se píše protokol o ztrátě zavazadla, který je klíčový pro další řešení.
0: Jak se většinou rychle zavazadla podaří dohledat a vrátit majitelům?
2: To záleží na tom, kde se zavazadlo zpozdilo. Může to být při přestupu nebo při manipulaci. Ve většině případů se ale zavazadlo dohledá během několika dní a následně se doručí přímo cestujícímu na adresu pobytu. Je to nepříjemná situace, ale většinou to má rychlé řešení.
0: A váš názor na připojištění zavazadel a tipy, jak předejít největším nepříjemnostem?
2: Tak my doporučujeme dát si do příručního zavazadla to nejdůležitější, například i oblečení na první den, tu základní kosmetiku a potřebné léky. A co se týče připojištění zavazadla,

0: a výrazně tak usnadní řešení celé situace.
1: Děkujeme za praktické rady, přejeme, ať na vaši dovolenou vždycky dorazíte nejenom vy, ale i váš kufr. A kdyby náhodou se ztratil, teď už víte, co máte dělat. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava, náš dovolenkový host, děkujeme.
0: Taky děkuji.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

Hazukini Silence by the Night. 2:03 Tohle rádio, Radio Hana, patří vám. Také ve středu 29. července. Svátek slaví Marty, vše nejlepší. Za chvilku zprávy, procházka paměti dneska mezi 9. a 10. 90. Každé ráno vás zdravíme. Zdravíme řidiče, zdravotníky, prodavačky, řemeslníky, zemědělce, vedoucí na táborech, pekařky, úřednice a tak dále. Zdravíme všechny, kteří i v létě poctivě makají a těší se na zaslouženou dovolenou. A právě tu dneska řešíme společně na Facebooku Rádia Hana. Ptáme se, přátelé, stalo se vám někdy, že jste přijeli do hotelu na dovolené a ten hotel vypadal úplně jinak než na fotkách, než vám slibovala cestovka a byli jste zklamaní, něco nebylo v pořádku? Co jste udělali? Posluchačka Tereza vzpomíná, že tohle zažila v Tunisku. Luxusní hotel z katalogu se po příjezdu změnil v pořádném překvapení. V přízemí byla spodní voda, plavali tam koberce, nábytek byl zničený. Naštěstí bydleli až v 5. patře, takže to nakonec nějak zvládli, tu dovolenou. Honza říká, že když odjíždí na hotel, tak mu úplně nezáleží na jeho vzhledu, ale hlavně, aby tam bylo čisto, aby tam nebyly nějací škůdci, nějaká zvířátka. Lenča má jednoduché pravidlo, když ubytování neodpovídá tomu, co bylo slíbené, zbalí kufry a jede jinam. Na Facebook Rádia Hana píše také Vlaďka, ta přijela kdysi na Korfu zrovna ve chvíli, kdy v hotelu hořelo. Místo pokoje dostala apartmán v soukromí na zahradě. Nakonec se jí to zalíbilo tak, že od té doby jezdí už jenom do apartmánu. No a posluchač Mik, ten má jasno, ten jezdí pod stan a tam si ten svůj luxus vždycky vytvoří sám. A co vím? Zažili jste někdy hotel, který byl na fotkách 5hvězdičkový, ale ve skutečnosti, když jste přijeli na místo, připomínal spíše vyhaslou hvězdu? Dejte vědět, dobré ráno!

0: Tohle je Dermot Kennedy, 8 hodin 54 minuty. Vaše letní rádio Haná hraje prázdninové hity a Hanáci, nezapomeňte, připomínáme dneska vedro, tropy, 29 až 33 stupňů Celsia, takže ponožky v sandálech musí ladit s igelitkou v ruce. Ano, více o počasí, taky o ranní dopravě na vlnách rádia Haná už za chvilku ve zprávách. Ta naše ranní topka má dneska odprobouzeno, odsnídáno, odkafováno, odcvičeno. Rozdali jsme mezi 6 a 9 hodinou další kávu v rámci našeho italského léta. Jani, dobré ráno.
1: Čau, tady Jana Zančkrouna, děkuju, vyhrála jsem kávu italskou a těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama. A rádio Haná poslouchám každé ráno, když jedu do práce.
0: Je nám potěšením, ctí a hlavně státním svátkem být s vámi každé ráno. My jsme dneska se také připravili na úplněk, poradili jsme, jak díky němu vydělat prachy, jak působí měsíční světlo. Mluvili jsme o hotelech na našich letních dovolených, anebo připomínali prázdninový pitný režim v letním servisu. A po 9. hodině budeme dodržovat režim vzpomínkový v Procházce paměti rádia Haná. Těšíte se jako my?
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Uvidíme krtka. Naše hlasivky budou zpívat Free From Desire. A vyhlížíme další soutěžní hit italského léta rádia Haná, The Colors. Tomáši Gottwalde, co nové zprávy, co se děje?
3: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
3: Zprávy rádia Haná.
4: A už tu máme pro vás další zprávy. Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Do krytého bazénu na plaveckém stadionu v Olomouci teď nemůžeme. Je zavřený kvůli technologické odstávce. Provoz vnitřního areálu se obnoví 17. srpna. Ke koupání je teď otevřený pouze venkovní areál. Informuje o tom webreport.cz. Nejtragičtější den letošního roku na českých silnicích. Je to uplynulé pondělí, kdy při nehodách zahynulo 6 lidí. Mezi oběťmi byla řidička, cyklista, koloběžkář nebo chodkyně. Dosud držel nejhorší bilanci 26. červen s 5 oběťmi. Poslední obětí pondělka se stala starší žena v Přerově, kterou při couvání blízko nemocnice srazila dodávka. Seniorka zemřela po převozu do nemocnice. Doplníme, že při červencových dopravních nehodách zahynulo v České republice už 33 lidí. A důležitá informace pro budoucí rodiče. Zvýšení rodičovského příspěvku má dnes na stole Senát. Bude schvalovat růst o 50 tisíc korun na 400 tisíc od příštího roku. V případě narození dvojčat a vícerčat má být příspěvek dvojnásobek základní částky. Uvidíme, jak to dopadne.
3: Sport.
4: Historická zlatá medaile. Matyáš Štegman a Dan Vorlíček vyhráli na juniorském mistrovství světa moderních pětibojařů štafetu. Zlato v kategorii vybojovali v disciplíně spojující šerm, jezdectví, plavání a běh se střelbou jako první čeští sportovci v historii. Gratulujeme.

0: Rádio Hana. S námi máte přehled i ve středu. Počasí.
1: Už jsme si říkali, že dnešní úplněk vrcholí v 16.35. Nejlépe bude vidět samozřejmě posetmění. A úplněk na některé lidi prý působí náměsíčně. Pokud to platí i pro vás, nechte se překvapit, kde se zítra probudíte. Možná v obýváku, možná u sousedky. Víme, jak bude dnes jasno anebo polojasno a hlavně horko. 29 až 33 stupňů Celsia.
2: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
1: Nehody u Olomouce, policie na Hulínsku a také v Blansku. Víme, jak se jezdí tady. Za Olomoucí nehoda osobáku a cyklisty. Pozor mezi Hněvotínem a Nedvězím. Další bouračka je na příjezdu do Olomouce od Přerova u Velkého Týnce. Bourá osobák a nákladák. Projíždíme opatrně kolonama kolem 10 minut. A policejní hlídky číhají mezi Hulínem a Tlumačovem u Záhlenic nebo v Blansku na Poříčí. Do města, na dálnice i na okresky máváme. Další letní hity vám na cestu dáváme.
0: Rádio Hana.

0: Procházíme paměti Rádia Hana, zahajujeme naši vzpomínkovou show, vracíme se do jednoho 90-kového roku. My bychom vám řekli, co nás dneska čeká, co pro vás chystáme, ale nemůžeme. Upřímně, neměli jsme na tu přípravu úplně čas. Museli jsme s kolegy nakrmit, museli jsme to uklidit, museli jsme si s ním trošku pohrát. No a trošku nám onemocněl, takže jsme ho museli i trošku vyléčit. Ano, v této hodině bude mít v Procházce paměti Rádia Hana nejzásadnější slovo Tamagotchi. Taky jste měli doma tohle elektronické zvířátko? Dobře, noblesní 90 jsou zpátky. Naplno, nahlás, nahané, otevíráme nové album zpěvačky Kali s názvem Come into my life. A song číslo 1 je na něm to, co nás vždycky rozcančí. Freed from desire.
1: Rádio Hana, Procházka paměti.
2: Hrajeme songy z jednoho roku.

When You Get There. Coolio, těší nás, že se zase poznáváme, že se zase potkáváme. Na Rádiu Hana ve středu dopoledne Procházce pamětí spolu odkrýváme nejcennější hudební poklady z jednoho 90. roku. Tehdy v tom roce se k nám do Česka o prázdninách začíná dostávat jedna elektronická hračka. 90. děti tehdy milují. Je to taková malá krabička do kapsy, možná si vzpomínáte. Krabička s displejem, staráte se o elektronické zvířátko, kterému se říká Tamagotchi.

0: musí se o něho starat. Takže se o něho nestarala a starala se o něho maminka. A zvířátko jsme měli pejska.
1: Taková ikonická vzpomínka na 90. Tamagoči. No jasně, přemýšleli jste, přátelé, někdy nad tím, kde se vzal ten název Tamagoči. My jsme se na to s naším týmem zaměřili, pátrali jsme. A přišli jsme na to, co nás vlastně ani úplně nepřekvapilo, ale netypovali bychom to. Takže co znamená Tamagoči? Odpověď po půl desáté. Když na naší Moravě pípá první Tamagoči, tak do rádia Hra se poprvé dostává kamerunský zpěvák Wes. Ten píseň Alane napsal ve svém rodném jazyce, v jazyce Douala, a vůbec nepočítal s tím, že by si tohle zamiloval celý svět. Wes vás svým Alane roztančí v kanclu, v dílně, na hale, na prodejně nebo v obýváku už za chvilku. Procházka paměti rádia Hana s vámi, do kterého roku spolu frčíme.
2: Rádio Hana a Procházka paměti.

0: Střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.
1: Svět kolem nás se zbláznil.
2: Všichni někam spěchají a u ničeho nevydrží ani pět minut.
1: Na rádiu Haná se ale čas tak trochu příjemně zastavil.
3: Ze všech

0: od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Litovelské pivobraň. Nový cirkus Loser Cirk Kampeny není jen show, je to umění v pohybu. Akrobacie nad vašimi hlavami, která bere dech. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel a nechte se vytrhnout z běžných dnů. Litovel. Opravdové bohatství Hané.

0: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani Ty syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam budem?
2: Přestaň! Je mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Toto je.
5: Dobrovárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Rádio Hana, Procházka pamětí.
9: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Možná teď Radio Hada posloucháte na prázdninových cestách v autě, jste za volantem, na tachometru máte 90 a do 90 je celou hodinou zahalená i naše vzpomínková show Procházka pamětí Radia Hada. A my jsme se zaposlouchali i do hlasů dvou nádherných žen. Víte, že tyhle ty dvě hudební osobnosti se před nahráváním téhleté písničky vlastně vůbec neznali. Oni se sešli, dali dokupy jeden producent. Možná to vypadalo tak, že dali kafe, pokecali, zjistili, že toho mají hodně společného. No a tak naspívali jednu z nejslavnějších 90-kových balad. Jmenuje se Tell Him. Tohle jsou Barbra Streisand a Celine Dion. Vracíme se do roku, kdy tento hit, Tell Him, má Barbra na svém albu Higher Ground. A Celine Dion na desce Let's Talk About Love. Samba de Janeiro tady u nás ve vysílání Rádia Hana bude 100% už za chvilku, ale... Není náhoda, že se slyšeli tohleto pípání. Ano, vracíme se do roku, vracíme se do prázdnin, kdy se na Moravě vlastně úplně poprvé ozývá tenhle ten pípavý zvuk. Poznáváte Tamagoči, taky jste doma stejně jako my měli takovéto elektronické zvířátko. Děti v 90. to úplně milovali, byly toho plné školy. Posluchačka Míša potvrzuje, ještě jednou Míšo.
1: Luky, bylo to tak, že dcera strašně Tamagoči chtěla. Jenomže Tamagoči se musí krmit a musí se o něho starat. Takže se o něho nestarala a starala se o něho maminka. A zvířátko jsme měli pejska.
0: Díky za to, co znamená Tamagoči. Ten název vznikl spojením japonského slova tamago, což je to pro nás taková malá lekce japonštiny. Tamago znamená vajíčko. No a watchi, to je z anglického watch, znamená to hodinky. Tamago watch, Tamagoči. Takže to vzniklo, tedy vlastně je to v takovém nepřímém překladu vajíčko, které je přibližně malé jako hodinky a v pohodě se nám vleze do kapsy. Taky jste se o Tamagoči starali v 90. taky jste si s ním hráli a vydrželo vám aspoň měsíc nebo po týdnu chcíplo, co? Dejte vědět. Procházka paměti Rádia Hana, nás máme své hrstě, vracíme zpátky 90. Další hudební zpátečka, Bellini Carollo, Samba de Janeiro, taky Savage Garden nebo David Hasselhoff. Jsme tady pro vás a během super letního dopoledne se opět ptáme na naši oblíbenou otázku, do kterého roku se spolu dnes vracíme.
2: Rádio Hana a Procházka paměti.

0: www.radiohana.cz. WhatsApp Rádia Haná 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na pohodautrojice.olomouc.eu.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
10: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák, bo

0: Posloucháte Rádio Haná, pomalu je také uzavřena dnešní kapitola Procházky paměti Rádia Haná, tohle je hudební pohoda do vašich uší, vanastovky, jejich kouzlo. No a od nudy v moravském éteru nás ochrání také zpívající Plavčík. Vzpomínáte si, dnešní poslední nápověda Procházky paměti je tady právě teď. Co znamená zpívající Plavčík? No, vidíme ho v těch červených plavkách, že? Samozřejmě s těmi namakanými břišákami Mitch Buchanan. Davida Hasselhoffa známe z 90-kového seriálu Pobřeží hlídka, to dobře víme. Známe ho také z Prády ESO, kam v 90-kách doručil tohle zpěvné, melodické, veselé Hockey on a Feeling. Možná se také vybavíte ten videoklip plný barev, ironie, šílenství. No a řekněme si, byl to trošku kýč tehdy. Ale i to jsou 90-ky. Do kterého roku se dneska vracíme? Odpověď právě teď.
1: Rádio Haná a Procházka paměti. Dnes je to rok

0: Dobře, dneska tady procházíte paměti Rádia Hana, megahity z 90. roku. Závěr naší vzpomínkové show si s námi zavysílá také Maga Trajerová. Hezké letní dopoledne, Magdi.
1: I tobě, i s posluchačům.
0: Co se ti vybaví, když slyšíš tohle?
1: Myslíš ten zvuk?
0: No jasně.
1: No asi nějaký vstávání, ne? To zní trošku jako budík.
0: Jo, budík, budík, jasně. A nebo třeba SMS-ka, že? Když ti přijde?
1: Máš pravdu, ano, ano. No. Ale...
0: ale ne, ale ne, ale ne, ale ne. Ta správná odpověď měla být Tamagoči. Vzpomínáš si na to ještě, nebo se tě to úplně nedotklo? Tamagoči.
1: Náhodou, jo, jo, jo. Ve školce jsem měla nějakou velrybu nebo něco takového.
0: Aha, aha. Na elektronické zvířátko na Tamagoči dneska vzpomínáme, vracíme se do roku, kdy se tehdy v červenci úplně první Tamagoči objevuje tady u nás v Česku na Moravě. Co se ti vybaví, když slyšíš Mitch Buchanan?
1: No tak to se mi toho moc nebylo.
0: Ne, ne, ne, vůbec. Už je ta další generace. Dobře. David Hasselhoff, Pobřežní hlídka, Baywatch, Pamela Anderson, Červené plavky.
1: Červené plavky, jsem chtěla říct, jo? Že to se mi vybaví, ano.
0: No, výborně, takže Mitch Buchanan alias David Hasselhoff dneska v procházce paměti Rádia Hana, vracíme se do roku, kdy zpívá Hockey Dan Feeling, no ale pozor. Zas to není originál, člověče.
1: Zase?
0: Ne, ne, ne.
1: To není možný.
0: Vaše rádiová vyšetřovací služba zjistila, že Huga Chaga už se zpívalo dřív. No. A teď počkej na ten refrén. A jeden, pojď.
1: No to je z jakýho roku tohle?
0: Tohle je o 23 let dříve, takže 73, 74. Švédská skupina Blue Suede. Tohle byl jejich nejslavnější hit, který v 90. potom oživil David Hasselhoff. Ale i ten originál je super za mě.
1: Možná lepší.
0: No jako k bazénu, že? Nějakému tomu koktejlu. Dobře! Procházka paměti za námi. Hit za

0: Tak ti hezké vysílání přeju. 9.57, Tomáš Kotval zprávy.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
2: Bude 10 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Neseme další várku informací. Pracuje se na nových možnostech parkování v Olomouci. Plánuje se stavba parkovacího domu v Legionářské ulici blízko centra. O kapacitě se ještě jedná. Plán přichází po boku chystaných změn v parkování v Olomouci pro příští rok. Internetovým podvodníkům naletěla žena z Přerovska, uvěřila nabídce výhodných investic. Ve dvou splátkách jim přes kurýra odevzdala 700 tisíc korun. Když si kurýr přijel pro třetí splátku 250 tisíc, spadla klec. Ženě došlo, že něco není v pořádku a k předávce v půlce července pozvala policii. Ta 25-letého kurýra zatkla a dál případ řeší. Řidiči na Boskovicku nezapomeňte, v Sebranicích se opravují inženýrské sítě a vytížená silnice 43. Kdo tudy jede, ať počítá s objížďkou. Příští týden začne oprava povrchu cesty a bude tu kyvadlová doprava, píše o tom Deník.
2: Hlas lidu.
4: Co je důležité pro budoucí matky, to zjišťoval průzkum Ipsos. Téměř polovina nastávajících maminek považuje za ideální, když mají porodnici dostupnou do 30 minut od domova. Samotná blízkost porodnice ale podle průzkumu mezi tisícovkou žen nestačí. Pro 7 z 10 z nich je při výběru klíčová kvalita péče.
2: Sport.
4: Tým českých kordistů na mistrovství světa v šermu zaváhal. Obsadil v soutěži družstev 24. místo. Po úvodní hladké výhře nad Katarem podlehlo kvarteto Jurka, Rubeš, Čupr a Pavlík v boji o postup do osmifinále Dánsku 40-45.
3: Buongiorno, tady je italské léto na Hané. Megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte italské léto na Hané. Muzika italiana.
2: Počasí.
5: Víme, jak bude dnes teplo, horko, tropy. Dostatečně píme, jasno anebo polojasno a teploty 29 až 33 stupňů Celsia. Klimatizace i větráky dnes pojedou naplno a například v autě připomínáme, musíme mít teplotní rozdíl vevnitř a venku maximálně 5 stupňů. Jinak si při přebíhání z tepla do chladu koledujeme o angínu.
2: Doprava.
5: Stržení mezi Olomoucí a Šternberkem, policie v Olomouci, také v Šumperku a v Prostějově nehoda. Víme, jak se jezdí tady. Kolegové z dopravní centrály zjišťovali aktuální čekací dobu v kyvadlovém provozu mezi Šternberkem a Olomoucí kvůli opravám u Dolan. Je to teď v obou směrech celkem v pohodě, maximálně 5 minut. Policie momentálně ostražitě hlídá, měří v Olomouci na Přerovské za Hlaváčkem, další hlídka v Šumperku na Jesenické a v Prostějově se odstraňují následky nehody na ulici Západní blíž zdejšího kadeřnictví. Šťastnou cestu a hezkou prázdninovou jízdu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

plujete po nejbližším bazénu, věřte, že v tom nejste sami. Dnes je totiž Mezinárodní den tygrů a k těmhle šelmám se váže jedna skvělá letní pikoška. Zatímco většina koček vodu k smrti nenávidí, tygr je naprostý unikát a vodu miluje. A v tropickém vedru dokáže v kuse uplavat i 6 kilometrů. Běžně si ve vodě rád hraje a vydrží v tůni vegetit i několik hodin v kuse. Tak se po jeho vzoru jděte někam

0: Brýčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
0: Z Premier Cinema za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
6: Dobrý den, tady váš hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Právě vrcholí talentová vyhledávací soutěž Radio Talent Olomouckého kraje pro všechny mladé kapely a muzikanty. Do konce července si můžete poslechnout spoustu skvělých nových muziky a poslat hlas právě tomu interpretovi, který vás zaujme. Hlasujte do 31. července na webových stránkách radiotalent.cz. Pojďte podpořit novou českou muziku.

0: 4,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli

0: V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzovkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
4: Radio Hana.

0: Plotej nás na Hané nezastaví. I dnes pro vás máme přehled skvělých akcí. Víme, kam vyrazit.
1: Rádio Haná.
2: Kam vyrazit?
0: Kam v Olomouci s dětmi o prázdninách? Co třeba do olomoucké pevnosti Poznání? Letní víkendy tady patří vesmíru. Děti si mohou vyzkoušet třeba astronautický výcvik. V sobotu a neděli mají otevřeno od 10 do 18 hodin. Loštické kulturní léto pokračuje. Chystá se na nás další koncert. K posazení v trávě s živou hudbou tentokrát zahraje Martin Štěpánek. V pátek

0: Speak No Americano, písnička, která právě dohrála na vlnách Rádia Hana. Je to song australské skupiny Yolanda B. Cool, který si dělá legraci z Italů, kteří se snaží mluvit anglicky. Na Hané mluvíme jen česky, o víkendu hanácky, a tak vám bez obav teď můžeme povědět, co si pro vás ve vysílání chystáme dál.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.

0: bude 11 hodin.
1: Hezké dopoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Pole nedaleko Olomouce se stalo velkým lákadlem pro zvědavce, kteří se u něj zastavují a tajně si trhají domnělou marihuanu, která se tu pěstuje. Čeká je ale velké zklamání, protože zemědělci na místě ve skutečnosti pěstují jen zcela legální technické konopí. Z tohoto konopí se sice nikdo neskouří, ale za to výborně poslouží jako mnohostranně využitelná ekologická plodina, informuje o tom Deník. A upozorňujeme řidiče na dopravní omezení v Přerově. Palackého ulici tu čeká od 10. do 19. srpna oprava poškozeného povrchu. Dělníci tam vymění popraskaný tichý asfalt za novou vrstvu stejného typu. Objížďka povede okolními ulicemi.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Dálnice D1 kolem Přerova nehlučí, aspoň tedy podle výsledků nezávislého měření hluku. Odborníci měřili hluk na posledním úseku D1 Říkovice-Přerov během běžné dopravy.
3: Měření hlučnosti bylo provedeno během optimálních meteorologických podmínek v doporučeném období. Provoz na dálnici D1 nebyl v době měření ovlivněn žádnými uzavírkami či jinými omezeními. Výsledky prokázaly dodržení všech hygienických limitů přes den, ale i v noci.
2: Dodal za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rídl. Doplníme, že dodržení hlukových limitů u Přerova bylo v minulosti prokázáno také na úseku D1 u Dluhonic. I tak čeká místní estakádu protihluková úprava prostoru kolem mostního závěru. Vznikne tu akustický kryt. Co bude s selvicí Elzou, kterou úřady odebraly ze soukromého chovu zápasníka a olomouckého rodáka Carlose Vémoli? Zamířila do nového domova v Nizozemsku, do zařízení pro velké kočkovité šelmy. Dostane tam i nové jméno. Zora, píší o tom novinky.cz.
0: Sport.
2: Olomoučtí hokejoví kohouti začínají trénovat před novou sezónou v extralize. Pod vedením nového kouče Petra Fialy zahájili tréninky na ledě. Kohoutům se blíží i přáteláky. První 11. srpna. Doma vyzvou Vítkovice.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Středeční odpoledne se dál ponese v duchu slunečné oblohy. Bude jasno až polojasno. Foukat nám bude jen slabý proměnlivý větřík. Zítra už nám sluníčko přitopí. Očekáváme opět vymetené nebe a nejvyšší teploty mezi 32 a 36 stupni. Na horách rtuť teploměru vystoupá k 25 až 29. Pokud zítra plánujete vyrazit se schladit někam k vodě, nezapomeňte se namazat opalovacím krémem. Sluníčko bude mít opravdu do sílu. UV index bude vysoký a to na 7. stupni.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci je doprava bez komplikací. Podobně tomu ale není v Šumperku v ulici Jesenická. Hořelo tady auto, nyní je provoz veden kyvadlově jedním jízdním pruhem. Na psa, který se nebezpečně pohybuje po silnici, si pak dáme pozor v Moravském Berouně v ulici Dlouhá. Hlásíte nám taky policejní hlídky. Stojí v Napajedlech v ulici Nádražní, na D1 na exitu Přerov, v Blansku v ulici Poříčí a taky ve Valmezu v ulici Masarykova. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinu.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: mimochodem, na Hané prožíváme italské léto.
1: Ahoj, tady Pavel Stovačova, tedy Paulo. Italské léto na Hané je super.
2: Celé prázdniny rozdáváme kávu,
0: sýry,
2: těstoviny
0: a někoho z vás pošleme na luxusní výlet do Bergama.
3: Když říkáte Itálie, to jsou nadšená. Jsem ve hře a díky za balík kávy Radia Hana.
2: Hrajeme prostě všude, kde je léto v pohodě.
0: Ať už máte zrovna nohy v bazénu
2: nebo v monterkách.
4: Vaše letní rádio.
2: Rádio Hana.
4: Rádio Hana. Baví nás bavit vás i ve středu.

0: v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Tohle je Rádio Hana.

Belinda Caroline na rádiu Haná. Chystáte se do Itálie, tak bacha, ať se vám dovolená pořádně neprodraží. Tamní vyhlášky jsou totiž plné bizarních zákazů. Třeba v Erakleji poblíž Benátek vám za obyčejné stavění hradu z písku hrozí pokuta až 6000 korun. Na Capri nesmíte v bikinách vyjít mimo pláž a v městečku Eboli vás zase polibek v autě může přijít na 12000 korun. A pozor i nahory, v Alto Adige vás houbaření vyjde klidně na 3000. No, jak by řekl sám Ital, bizarro. Tak si raději ověřte pravidla místa, na které míříte, ať si přivezete jen hezké vzpomínky a plnou peněženku.

Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.

0: sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Litovelské pivobraní. Dožínky s nejlepším pitím a jídlem. Užijte si No Name, moderní cirkus Loser Cirk Company i hostinu od Vojty Nemravy. Přijďte 8. srpna zažít zábavu a hojnost k nám do pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
7: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
8: Proto ne.
7: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
8: Proto taky ne.
7: Tak proč?
8: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
7: Ale koupil.
8: Fakt?
7: Fakt.
8: Oh, ty jsi nejlepší.
7: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v

0: 89. Song je o vnitřní síle, nezávislosti a odhodlání uspět v životě navzdory překážkám. Je to krásná zpráva, abychom to ale opravdu dodrželi a mohli uspět. V tyto horké dny musíme kromě odhodlání dodržovat ještě jednu opravdu důležitou věc. O té už nám opoví kolega Lukáš.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás i ve středu.
2: Rádio Hana a letní servis.
3: Vodu.
4: Tento týden letní vedra a jedna otázka na vás. Kolik sklenic vody jste už dneska vypili? Ve vedru totiž neplatí. Hej, v pohodě, já se napiju, až dostanu žízeň. Ne, žízeň, tak to už je signál, že tělu tekutiny začínají chybět. Pijeme proto průběžně během celého dne ideálně čistou vodu nebo neslazené nápoje. Většina dospěláků by měla vypít zhruba 2 až 3 litry tekutin denně, při vedrech nebo při sportu ještě více. A co děti? No to je kategorie sama pro sebe. Děti si při letním dovádění o pití často sami neřeknou. Je proto na nás, na rodičích, abychom jim to pití pravidelně připomínali. A nezapomínáme ani na naše čtyřnohé parťáky. Psi i kočky musí mít neustále misku s čerstvou vodou. To stejné platí pro hospodářská zvířata. A když máme zahradu, uděláme velkou službu i ptákům. Miska s vodou je pro ně v těchto dnech doslova malou oázou. Pijí děti, pijí zvířata. A co vy? Taky pijete?
5: Piju já! Piju já! Už jsem všechno!
2: Letní servis. To je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz. 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
10: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
11: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
1: Rádio Hana.

do práce, do dílny i třeba do kuchyně. Díky naší aplikaci vám můžeme hrát opravdu všude. A proto si dáváme opravdu záležet, abychom vám servírovali ten nejlepší hudební výběr a taky, aby se u nás hity neopakovaly. Co jsme si připravili po 12. hodině? Hit za hit.

0: zprávy s Tomem Gottwaldem v 11 hodin a 57 minut.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
2: Bude 12 hodin.
0: Hezké poledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Právě teď posloucháte zprávy, děkujeme za to. Stav vody v Olomouci hlídá s přicházející vlnou veder odbor životního prostředí města. Vedoucí odboru Petr Lojka upozornil pro Report.cz, že dřívější vodní blahobyt v Olomouci je u konce. Kvůli sílícímu suchu bude nutné chránit každý vodní zdroj.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nový chodník budeme mít brzy na ulici Olomoucká v Litovli. Stavební práce už začaly, dopravní provoz v ulici zůstane i během činností. Řidiči by tu ale měli být opatrní, informuje radnice. V Olomouckém kraji chceme mít příležitosti pro sport. Více než 100 obcí skočilo po dotacích z krajského programu na rekonstrukci a stavbu nových sportovišť. Kraj mezi ně rozdělí 69 milionů korun.
4: O peníze si řeklo 118 obcí, některé musela hodnotící komise vyřadit, protože nesplnily podmínky. Zbylých 109 žadatelů ale podporu dostane a můžou tak začít s přípravami na stavbu hřišť a tělocvičen. Minimální výše podpory je 100 000 korun a maximální 3 miliony korun.
3: Vysvětlila náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Památky budou mít opět dveře otevřené. Ministerstvo kultury navazuje na úspěšnou jarní akci a opět plánuje otevření hradů a zámků v Česku pro veřejnost zdarma. Akce se má konat 30. srpna a 27. září.
2: Sport.
3: Bude mít česká fotbalová reprezentace poprvé kouče ze zahraničí. Dle španělských médií má po Miroslavu Koupkovi převzít české fotbalisty španělský kouč Santi Denia, který dovedl Španělsko ke zlatu na olympiádě 2024. Fotbalová asociace České republiky se ke zprávě brzy vyjádří.

0: Oslava cestoviny Siri a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Víme, jak bude. Začíná nám série dní s tropickými teplotami. Dnešní teplotní maxima hlásí 31 stupňů. Obloha je dnes jasná až skoro jasná a bez mraků vydrží i v noci. Což nám poskytne parádní podmínky pro sledování měsíce, který je dnes v úplňku. Na pozorování noční oblohy už si ale raději vezmeme mikinu. Teploty nám během noci mohou spadnout až ke 14 stupňům. Čtvrtek taky slibuje slunečno a velmi teplo. Naměříme 32 až 36 stupňů. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Olomoucí projedeme bez komplikací. Pozor si ale dáme na D46 na trase Olomouc-Vyškov. Před exitem Vyškov. Stojí tady kvůli poruše odstavený náklaďák, tak ať ho stihneme bezpečně objet. Víme také, kde jsou policejní hlídky. Stojí v Napajedlech, v ulici Nádražní, na D46 na exitu Olšany u Prostějova a taky na D1 na exitu Kroměříž Východ. Pohodovou jízdu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.
1: If I should stay

0: Rádio Hana. Olomouc, Šumperk a Zábřeh.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Hudební novinka Rádia Hana.
1: Právě teď.
0: Právě teď.

Ladíte Rádio Haná. Sluneční brýle v létě máme na nose snad úplně všichni a bez nich nedáme ani ránu. Víte ale, že původně nesloužili k ochraně před sluníčkem. Ve staré Číně je totiž nosili soudci přímo u soudu. Stmavená skla jim perfektně zakryla oči, takže při výsleších nikdo nepoznal, co si zrovna myslí a nebyly jim vůbec vidět žádné emoce. Byl to prostě dokonalý starověký poker face. Dneska

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
0: Každý

0: A urve si flek v rádiu.
1: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
0: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
1: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Tady je Rádio Hana.

0: vámi je Rádio Hana. Na den přesně před 190 lety se v Paříži poprvé otevřel ikonický vítězný oblouk. Stavili ho celých 30 let a málo kdo ví, že původně měl na jeho místě vyrůst obří bronzový slon, který by stříkal vodu z chobotu. Bohužel z monumentálního slona sešlo, ale dnes máme legendu, kterou obdivuje celý svět, vítězný oblouk. Jaké další zajímavosti se váží k dnešnímu datu, to už si povíme v našem kalendáriu.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Máme středu 29. července a dnes si připomínáme jednu z nejsledovanějších svateb historie. V roce 1981 si své ano řekli princ Charles a Diana Spencer. Narozeniny slaví herečka Dana Morávková, herec Michal Suchánek a také španělský pilot Formule 1 Fernando Alonso. Ten má půl kulatých 45. Svátek slaví každá Marta a máme také Mezinárodní den tigrů. Zajdeme je pozdravit do zoo. Přejeme krásnou středu s naším rádiem.
1: Rádio Hana, kalendárium.

0: na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák.

0: 15 hodin na Ondrově stadionu.
1: Už tam budem?
2: Nech toho.
1: Raději už tam budem.
2: Přestaň. Mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Dohrali nám Backstreet Boys na rádiu Haná song One z roku 2000. Na vlně podobných chytlavých hitů zůstaneme i v dnešní středeční odpoledne. Tady je malá ochutnávka toho, co pro vás připravujeme.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Lucie Bílá nám nabídne okurky. Purple Rain nám zaspívá Prince. Možná si dáme i italskou pecku a s ní soutěž nesmíme ani naznačovat. Víme ale, že to bude song Karma od

0: co pak se děje, to vám povíme právě teď na našich vlnách. Vítejte u zpráv. Kdo pak včera házel kamení na auta? Otázka přichází přímo od policie. Pátrá po pachateli, který v úterý po 14. hodině házel z mostu u Daskabátu na Olomoucku kameny na auta jedoucí po D35. Došlo ke škodě na majetku. Policie v této věci i vyzývá svědky celé nebezpečné události, aby kontaktovali linku 158.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Šumperský městský úřad už se oklepal z kyberútoku. Už funguje v běžném režimu. Cílem útoku v uplynulých dvou dnech byla městská datová síť. Po pachateli pátrá policie a hrozí mu až 4letým vězením. Sportovní akce v Olomouckém kraji podpoří hejtmanství. Rozdělí mezi pořadatele přes 16 milionů korun. Kraj přiklepl podporu pro téměř 250 sportovních událostí od atletiky po šachy.
2: Podporu získal například cyklistický závod Míru, mistrovství Evropy v korfbalu, mezinárodní parahokejový turnaj Olomouc Cup 2026 nebo oblíbený triatlon Schuster. Krajské dotace pomohou také organizátorům atletických, orientačních, šachových a judistických akcí.
0: Doplnila náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Rekordní zkušební let dokončila společnost Airbus. Letoun A350 urazil cestu z australského Melbourne do francouzského Toulouse a ve vzduchu byl přes 24 hodin. Airbus vyvíjí stroj pro aerolinky Qantas pro budoucí přímou linku Sydney-Londýn.
1: Sport.
0: Postup do druhého kola turnaje v mexickém Los Cabos vydřel přední hráč prostějovského tenisového klubu Dalibor Svrčina. V duelu o postup vyzval Australana Waltna a zvítězil po náročném tříhodinovém střetu na betonovém kurtu 2-1 na sety.
1: Počasí.
3: Na Hané platí pro dnešní den čtvrtek i pátek výstraha od meteorologů před silnou zátěží teplem. Dnes máme nízký stupeň výstrahy, zítra a pozítří už je ale vysoký. Pobyt venku může být v následujících dnech pro citlivější jedince opravdu náročný. I biozátěž bude na třetím, tedy nejhorším stupni. Zítra nás čekají teploty mezi 32 a 36 stupni, v pátek naměříme dokonce 34 až 38. Tak hodně pijte a buďte na sebe opatrní.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci je doprava bez komplikací. Nehodu ale máme v Moravské Třebové na Kruháči u Boršovského rybníka. Dodávka tady narazila do zábradlí. Průjezd kolem je možný, ale se zvýšenou opatrností. Na odstavené auto na Krejnici si pak dáme pozor na D1 na trase Přerov-Ostrava na exitu Lipník-Trnávka. Víme, kde jsou policijní hlídky. Stojí ve Velké Bystřici, v ulici Na Boudě, v Přerově, v ulici U Silnice a taky ve Zlíně v ulici Pod Větřákem. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio.

dostanou do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu, pokud se zaregistrují na odkazu, který máme na webu radiohana.cz. Tak zvedejte telefony a zavolejte nám do studia na číslo

0: pečené sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
1: Chystáte oběd? Vyhrajte těstoviny Adriana ze 100% semoliny.

0: Donna Hannah.
1: Na Radio Hana dohrál song Karma od The Colors. My soutěžíme s italským letem na Hané. Na lince už máme dnešního výherce. Dobrý den, kdo pak se nám dovolal? A zdá se, že to nám zůstane tajemstvím. Dnešní výherce už na lince bohužel není. My jsme si naštěstí stihli ještě popovídat, takže těstoviny paní přijdou. Bohužel nevíme, jestli někdy byla v Itálii, nevíme, jak má těstoviny ráda, na to všechno bychom se jí zeptali, ale tím pádem vám stejně můžu všem vyřídit, včetně

0: Ostatní, co jste se tentokrát nedovolali, nesmutněte, už odpoledne budeme soutěžit znovu a tentokrát budeme soutěžit o sýry.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
0: Poledním pásmou jedeme pravou Itálii z Hané. Hrajeme o balíčky těstovin Adriana z Litovle, které perfektně nasáknou omáčku. Jukněte na adriana.cz a volejte studio. A skvělá zpráva, každý, kdo dnes vyhraje, hraje i o velký zájezd do Itálie. Podmínkou je jen registrace na kávovém e-shopu ravaziocafe.cz.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.

0: nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Litovelské pivobraní. No Name, Valda Gang, Ztracené ráj, Kateřina Marie Tichá a Vesna 8. srpna v pivovaru Litovel. Poctivá hudba, která vás dostane do varu stejně jako naše pivo. Letní jízda přímo v areálu litovelského pivovaru. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa.

0: Rádio Hana.
1: Ahoj, tady Richard Krejčů z kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to. Má

0: Ani se nechce věřit, že tenhle song od Sugar Babes slaví letos 18 let. My jsme vám ho zahráli na rádiu Hana a dál se teď těšíme na rozhovor s hostem, který nám poradí, co dělat, když se nám náhodou na letišti ztratí kufr. Za 15 minut už pro vás připravujeme naše zprávy, tak zůstaňte s námi.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Pokračujeme v našem leteckém prázdninovém speciálu. Kde je? On nepřijel. Já mám ztracený kufr. Tohle na letišti asi žádný cestovatel nechce zažít. Přiletíte do té vysněné destinace, stojíte u pásu a kufr nikde. Na telefonu Kateřina Puskijovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak, co udělat jako první, když kufr po příletu nepřijede na pás? Když už všichni ostatní pasažéři jsou pryč, už jsou v autobuse a my pořád čekáme.
3: V takovém případě je opravdu důležité jednat i hned, jakmile zjistíte, že vaše zavazadlo nepřiletělo. Je potřeba zajít na reklamační přepážku přímo na letišti. Tam s vámi personál jakéhokoliv letiště se píše protokol o ztrátě zavazadla, který je klíčový pro další řešení.
2: Jak se většinou rychle zavazadla podaří dohledat a vrátit majitelům?
3: To záleží na tom, kde se zavazadlo zpozdilo. Může to být při přestupu nebo při manipulaci. Ve většině případů se ale zavazadlo dohledá během několika dní a následně se doručí přímo cestujícímu na adresu pobytu. Je to nepříjemná situace, ale většinou to má rychlé řešení.
2: A váš názor na připojištění zavazadel a tipy, jak předejít největším nepříjemnostem?
3: Tak my doporučujeme dát si do příručního zavazadla to nejdůležitější, například i oblečení na první den, tu základní kosmetiku a potřebné léky. A co se týče připojištění zavazadel, určitě doporučujeme zejména, pokud sebou vezete dražší věci, jako je například sportovní vybavení, kočárek nebo nějaká dražší elektronika. Pojištění může pokryt škody nebo ztrátu a výrazně tak usnadní řešení celé situace.
2: Děkujeme za praktické rady. Přejeme, ať na vaši dovolenou vždycky dorazíte nejenom vy, ale i váš kufr. A kdyby náhodou se ztratil, teď už víte, co máte dělat. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava, náš dovolenkový host. Děkujeme.
3: Taky děkuji.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
1: Tady je Rádio Hana.

0: Příběh nekončí, písnička, ve které se objevují hvězdy soutěže Superstar z roku 2009. Další hvězdy pro vás chystáme i po 14. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Tančit s námi chce Miraj.
2: Já chci tančit zimou i létem.
0: Zaspívá nám Dua Lipa, k ní si můžeme zatančit třeba my.

0: No jo, italská klasika, kdo by to neznal. My už teď frčíme dál, před námi jsou zprávy, počasí a doprava. Aktuální čas je 13 hodin a 57 minut.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
2: Bude 14 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Neseme další várku informací. Pracuje se na nových možnostech parkování v Olomouci. Plánuje se stavba parkovacího domu v Legionářské ulici blízko centra. O kapacitě se ještě jedná. Plán přichází po boku chystaných změn v parkování v Olomouci pro příští rok. Internetovým podvodníkům naletěla žena z Přerovska, uvěřila nabídce výhodných investic. Ve dvou splátkách jim přes kurýra odevzdala 700 tisíc korun. Když si kurýr přijel pro třetí splátku 250 tisíc, spadla klec. Ženě došlo, že něco není v pořádku a k předávce v půlce července pozvala policii. Ta 25-letého kurýra zatkla a dál případ řeší. Řidiči na Boskovicku nezapomeňte, v Sebranicích se opravují inženýrské sítě a vytížená silnice 43. Kdo tudy jede, ať počítá s objížďkou. Příští týden začne oprava povrchu cesty a bude tu kyvadlová doprava, píše o tom Deník.
2: Hlas lidu.
4: Co je důležité pro budoucí matky, to zjišťoval průzkum Ipsos. Téměř polovina nastávajících maminek považuje za ideální, když mají porodnici dostupnou do 30 minut od domova. Samotná blízkost porodnice ale podle průzkumu mezi tisícovkou žen nestačí. Pro 7 z 10 z nich je při výběru klíčová kvalita péče.
2: Sport.
4: Tým českých kordistů na mistrovství světa v šermu zaváhal. Obsadil v soutěži družstev 24. místo. Po úvodní hladké výhře nad Katarem podlehlo kvarteto Jurka, Rubeš, Čupr a Pavlík. V boji o postup do osmifinále Dánsku 40-45.
3: Buongiorno, tady je italské léto na Hané. Megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte italské léto na Hané. Muzika italiana.
2: Počasí.
5: Víme, jak bude. Středeční odpoledne se dál ponese v duchu slunečné oblohy. Bude jasno až polojasno. Foukat nám bude jen slabý proměnlivý větřík. Zítra už nám sluníčko přitopí. Očekáváme opět vymetené nebe a nejvyšší teploty mezi 32 a 36 stupni. Na horách rtuť teploměru vystoupá k 25 až 29. Pokud zítra plánujete vyrazit se schladit někam k vodě, nezapomeňte se namazat opalovacím krémem. Sluníčko bude mít opravdu do sílu. UV index bude vysoký a to na 7. stupni.
2: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci je doprava hladká. Pozor si dáme jen na policejní hlídku v ulici Junácká. Pomáhají a chrání taky na D1 mezi exity Říkovice a Přerov a ve Vyškově v ulici Brněnská. Na vysypanou pšenici na silnici si dáme pozor při průjezdu Loučnou nad Desnou ve směru na Rejhotice, konkrétně kousek za penzionem Slunce. Připomínáme taky odstavený nákladák, který objíždíme na D46 na trase Olomouc-Vyškov před exitem Vyškov. Přejeme vám příjemnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.

tady smutnou zprávu z hudebního světa. Ve věku 56 let tragicky zemřel irský písničkář a kytarista Glenn Hansard. Podle irských médií byla příčinou ranní nehody na motocyklu v Dublinu. Glenna Hansarda dobře známe i u nás v Česku, ke kterému měl mimochodem celou kariéru obrovsky blízko. Do srdcí posluchačů po celém světě se zapsal hlavně společně s Markétou Irglovou za jejich nádhernou baladu Falling Slowly z filmu Once. Si v roce 2008 odnesli Oscara. Pojďme si tuhle jeho nejslavnější melodii už za chvíli společně připomenout.

0: Toto nahrané. Tohle muzika italiana.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
4: Co to je?
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datárt, opravdový elektrospecialista.
7: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobytím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.

0: najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
3: Dobrý den, tady váš hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Právě vrcholí talentová vyhledávací soutěž Radio Talent Olomouckého kraje pro všechny mladé kapely a muzikanty. Do konce července si můžete poslechnout spoustu skvělé nové muziky a poslat hlas právě tomu interpretovi, který vás zaujme. Hlasujte do 31. července na webových stránkách radiotalent.cz. Pojďte podpořit novou českou muziku.
4: Radio Hana.

0: posloucháte Rádio Haná. Na našich vlnách vám chceme šetřit čas a tak sledujeme regionální zprávy za vás a vám už pak přineseme jen rychlý přehled. Právě ten je teď před námi a za 15 minut pro vás máme taky naše zprávy, tak buďte s námi.
1: O čem se píše?
0: Na našich vlnách máme přehled, o čem se píše i ve středu. Pojďme se na to mrknout. Už příští pondělí začne oprava silnice na ulici Olomoucká v Horce nad Moravou, od konce obce směrem k vlakovému přejezdu. Jak budou jezdit autobusy, to pro nás zjistil olomoucký report. Vlastivědné muzeum v Olomouci se letos poprvé zapojuje do celorepublikového projektu Archeologické léto a zve veřejnost na komentované vycházky po výjimečných archeologických lokalitách kraje. Detaily i čas, kdy se prohlídky konají, pro nás má přerovský rej. K využití

0: www.rádio.cz. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
1: Víme, o čem se píše.
2: Rádio Hana.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Na Rádiu Hana nám před 15. hodinou dohrává James Blunt. Možná jste si u téhle písničky trochu zatančili. Není divu, je chytlavá. Podupávání do rytmu se ve studiu nevyhnul ani kolega Štěpán. Ten přišel převzít odpolední mikrofon našeho vysílání. Ahoj Štěpej.
1: Přebírám štafetu. Ahoj. Tak jak to probíhalo dneska? Všechno v pohodě?
0: Všechno v pořádku, Štěpy. My jsme téměř v polovině prázdnin. A mě by zajímalo, jak jsi jako malý prázdniny nejradši trávil. Jestli jsi jezdil na tábory, nebo k prarodičům, nebo třeba obojí, ono za ty dva měsíce se toho dá stihnout docela hodně.
1: Tak samozřejmě, že jo, jak každé dítě, tak i mě o tom rozhodovali rodiče, no a to byla taková ta klasická generace Husákových dětí, takže u nás dost dobře fungovaly babičky, tak já většinou jsem byl 3 týdny tam, 3 týdny potom druhý baví, no a nějaký tábor tam taky vždycky padl, takže naši to měli vymyšlený šikovně, no a vlastně jsem je skoro celý prázdniny neviděl.
0: Koukám, že to jsme měli hodně podobné, ano. Taky.
1: Dneska už ty babičky tolik nehlídají zkrátka, že to ti mladší rodiče mají těžší o něco.
0: Je to pravda, ale zároveň mnohem více táborů, příměstských táborů a podobně, takže si myslím, že ty děti mají co dělat.
1: Tak my zdravíme v každém případě všechny rodiče, co nás ladí.
0: I děti, co mají zrovna prázdniny.
1: Ano, ano.
0: Po 15. hodině už pro vás na vlnách našeho Rádia Hana připravujeme další hit za hitem.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude Kateřina Marie Tichá.
3: Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena.
0: Nebojte se, Tichá nebude.

0: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Květinové kouzlo na olomouckém výstavišti Flora v jezírku sbírkových skleníků nyní kvete jeden z největších leknínů na světě, sněhobílá Viktorie Kruzova. Během července vykvetla už potřetí a mají se objevit další květy. A upozorňujeme řidiče na dopravní omezení v Přerově. Palackého ulici tu čeká od 10. do 19. srpna oprava poškozeného povrchu. Dělníci tam vymění popraskaný tichý asfalt za novou vrstvu stejného typu. Objížďka povede okolními ulicemi.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Dálnice D1 kolem Přerova nehlučí, aspoň tedy podle výsledků nezávislého měření hluku. Odborníci měřili hluk na posledním úseku D1 Říkovice-Přerov během běžné dopravy.
2: Měření hlučnosti bylo provedeno během optimálních meteorologických podmínek v doporučeném období. Provoz na dálnici D1 nebyl v době měření ovlivněn žádnými uzavírkami či jinými omezeními. Výsledky prokázaly dodržení všech hygienických limitů přes den, ale i v noci.
0: Dodal za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rídl. Doplníme, že dodržení hlukových limitů u Přerova bylo v minulosti prokázáno také na úseku D1 u Dluhonic. I tak čeká místní estakádu protihluková úprava prostoru kolem mostního závěru. Vznikne tu akustický kryt. Tragická zpráva obletěla hudební svět. Při dopravní nehodě na motorce v Dublinu dnes ve věku 56 let zemřel irský zpěvák Glenn Hansard. Folkový hudebník se proslavil po celém světě duetem Falling Slowly s českou písničkářkou Markétou Irglovou. Za tuto píseň k filmu Once získali v roce 2008 Oscara. Píše o tom ČT.
1: Sport.
0: Olomoučtí hokejoví kohouti začínají trénovat před novou sezónou v extralize. Pod vedením nového kouče Petra Fialy zahájili tréninky na ledě. Kohoutům se blíží i přáteláky. První 11. srpna. Doma vyzvou Vítkovice.
1: Počasí.
3: Víme, jak bude. Začíná nám série dní s tropickými teplotami. Dnešní teplotní maxima hlásí 31 stupňů. Obloha je dnes jasná až skoro jasná a bez mraků vydrží i v noci. Což nám poskytne parádní podmínky pro sledování měsíce, který je dnes v úplňku. Na pozorování noční oblohy už si ale raději vezmeme mikinu. Teploty nám během noci mohou spadnout až ke 14 stupňům. Čtvrtek taky slibuje slunečno a velmi teplo. Naměříme 32 až 36 stupňů.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci máme dopravu bez komplikací. Pozor si ale dáme na havárii osobáku v Kroměříži v ulici Kotojecká. Osobák tu narazil do dopravní značky, teď tady probíhá vyšetřování a na místě je policie. Policijní hlídky můžeme taky potkat na D1 na exitu Přerov, na D35 na exitu Loštice, ve Šternberku v ulici Olomoucká a taky ve Zlíně na třídě 3. května. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Krásnou středu přejeme na naší vlně. Posloucháte Rádio Haná a pravděpodobně i vy víte, ze kterého filmu je tahle hláška.
1: Harry! Jdu do baráku!
0: Ano, ano, je to Sám doma, říkáte si, ale proč o tom v rádiu mluví v létě, když je to film typický pro Vánoce? Tak přátelé, jedná se o to, že Macaulay Culkin měl schůzku s Disney ohledně pokračování filmu Sám doma. Návrh Macaulay Culkina spočívá v tom, že Kevin McAllister je dospělý, sám vychovává syna a jejich vztah je kvůli jeho práci a osobním problémům narušený. No a jednoho dne ho syn zamkne před domem a připraví na něj sérii pastí, zatímco Kevin se stejně jako kdysi zloději snaží dostat zpátky dovnitř. Tak uvidíme, jestli to dopadne, zatím jsou to spíše teorie. Nicméně to budeme na Rádiu Haná i nadále sledovat a přejeme zbytek dne na jedničku.

0: Rádiu Hana.
1: Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.
2: Svět kolem nás se zbláznil.
3: Všichni někam spěchají a u ničeho nevydrží ani pět minut.
2: Na rádiu Hana se ale čas tak trochu příjemně zastavil.
4: Ze všech soukromých rádií nás totiž posloucháte nejdéle.
3: Přes 3,5 hodiny.
2: Skláníme se před vámi s obří vděčností.
3: A je to prostě totální balzám na duši.
2: Rádio Hana.
3: Vaše nejdelší pohodička v éteru.
5: Už tam budem? Nech toho. Naštěji už tam bude.
6: Přestaň. Mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
11: Všech

0: za 139,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock'n'roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
4: Proto ne.
3: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
4: Proto taky ne.
3: Tak proč?
4: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
3: Ale koupil.
4: Fakt?
3: Fakt.
4: Ty jsi nejlepší.
3: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
7: TV Morava. Televize Olomouckého kraje. TV Morava. Regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava. Vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
8: Litovelské pivobraní. My vaříme poctivě. V Litovli nešetříme na surovinách. Vojta Nemrava taky ne. Ochutnejte speciality od Země projektu inspirované místními surovinami. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel na nejlepší jídlo na Hané. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
9: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák, buď!

0: právě.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.

0: co pak se děje, to vám povíme právě teď na našich vlnách. Vítejte u zpráv. Kdo pak včera házel kamení na auta? Otázka přichází přímo od policie. Pátrá po pachateli, který v úterý po 14. hodině házel z mostu u Daskabátu na Olomoucku kameny na auta jedoucí po D35. Došlo ke škodě na majetku. Policie v této věci i vyzývá svědky celé nebezpečné události, aby kontaktovali linku 158.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Šumperský městský úřad už se oklepal z kyberútoku. Už funguje v běžném režimu. Cílem útoku v uplynulých dvou dnech byla městská datová síť. Po pachateli pátrá policie a hrozí mu až 4letým vězením. Sportovní akce v Olomouckém kraji podpoří hejtmanství. Rozdělí mezi pořadatele přes 16 milionů korun. Kraj přiklepl podporu pro téměř 250 sportovních událostí od atletiky po šachy.
2: Podporu získal například cyklistický závod Míru, mistrovství Evropy v korfbalu, mezinárodní parahokejový turnaj Olomouc.

0: tanečních, šachových a judistických akcí.
1: Doplnila náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Rekordní zkušební let dokončila společnost Airbus. Letoun A350 urazil cestu z australského Melbourne do francouzského Toulouse a ve vzduchu byl přes 24 hodin. Airbus vyvíjí stroj pro aerolinky Qantas pro budoucí přímou linku Sydney-Londýn. Sport. Postup do druhého kola turnaje v mexickém Los Cabos vydřel přední hráč prostějovského tenisového klubu Dalibor Svrčina. V duelu o postup vyzval Australana Woltona a zvítězil po náročném tříhodinovém střetu na betonovém kurtu 2-1 na sety.
2: Buongiorno, tady je italské léto na Hané. Megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte italské léto na Hané. Muzika italiana.
3: Počasí. Jak bude počasí v našem regionu vypadat ve čtvrtek? Počítáme se sluníčkem a jasnou oblohou a s nejvyššími denními teplotami mezi 32 a 36 stupni Celsia. V závěru pracovního týdne nás čeká velmi podobná předpověď a teploměry budou místy ve stínu ukazovat i 39 stupňů. O víkendu pak i nadále třicítky, ale taky dešťové přehánky a místy i bouřky, a to zejména v sobotu. Doprava. Bourá se na Blanensku v Těchově. Jedná se o havárii osobního auta, které se dostalo na střechu. Na místě jsou záchranáři i policisté, ale dá se to projet. No a se 16. hodinou pozor na policejní hlídky v Napajedlech na nádražní, taky na D46 na exitu Drysice, v obci Stichovice na Prostějovské, v Šumperku na Zábřežské a taky v Oseku nad Bečvou. Dobře dojeďte.
4: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Nejlepší

no a bohužel dnes tuhle píseň hrajeme v pietní atmosféře, protože podle irských médií při dopravní nehodě Glenn Hansard zemřel. Bylo mu 56 let. Ve 13 letech odešel ze školy, začínal jako basker s kytarou. A ačkoliv za píseň Falling Slowly získal Oscara a celosvětové uznání, tak na ulici se rád vracel. Každé Vánoce pořádal v Dublinu charitativní pouliční koncerty pro lidi bez domova, kde si s ním často zaspívali i Bono z U2 anebo Hozier. Tak my posíláme na Rádiu Haná pozdravy do hudebního nebe, no a všem ostatním přejeme krásný den.

Keně meny, získej stírací lož a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma, nebo hlavní cenu, zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiércinemas.cz.

0: kupte to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
7: Rádio Hana.

0: Kapela Činasky a song Duše z gumy na rádiu Haná, kde zdravíme všechny cyklisty. Možná i vy dneska po práci ještě na nějakou projížďku vyrazíte. My vám k tomu už za chvíli zahrajeme zpěvačku Pink nebo Survivor, ale ještě předtím si posvítíme na pitný režim.
1: Rádio Haná a letní servis.
2: Vodu.
3: Tento týden letní vedra a jedna otázka na vás. Kolik sklenic vody jste už dneska vypili? Ve vedru totiž neplatí. Ne, v pohodě, já se napiju, až dostanu žízeň. Ne, žízeň, tak to už je signál, že tělu tekutiny začínají chybět. Pijeme proto průběžně během celého dne, ideálně čistou vodu nebo neslazené nápoje. Většina dospěláků by měla vypít zhruba 2 až 3 litry tekutin denně, při vedrech nebo při sportu ještě více. A co děti? No to je kategorie sama pro sebe. Děti si při letním dovádění o pití často sami neřeknou. Je proto na nás, na rodičích, abychom jim to pití pravidelně připomínali. A nezapomínáme ani na naše čtyřnohé parťáky. Psi i kočky musí mít neustále misku s čerstvou vodou. To stejné platí pro hospodářská zvířata. A když máme zahradu, uděláme velkou službu i ptákům. Miska s vodou je pro ně v těchto dnech doslova malou oázou. Pijí děti, pijí zvířata. A co vy? Taky pijete?
2: Piju já!
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na rádiu Haná.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu.

0: za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
0: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
1: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
0: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD

mnou. Další zprávy už jsou připravené. Za chvíli budeme mluvit o plánované stavbě nového parkovacího domu v Olomouci i o internetovém podvodu, kterému uvěřila žena z Předovska. Podrobnosti před námi a po počasí a po dopravě jedeme dál.

0: 56, Rádio Haná, neseme zprávy.
1: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Haná.
3: Neseme další várku informací. Pracuje se na nových možnostech parkování v Olomouci. Plánuje se stavba parkovacího domu v Legionářské ulici blízko centra. O kapacitě se ještě jedná. Plán přichází po boku chystaných změn v parkování v Olomouci pro příští rok. Internetovým podvodníkům naletěla žena z Přerovska, uvěřila nabídce výhodných investic. Ve dvou splátkách jim přes kurýra odevzdala 700 tisíc korun. Když si kurýr přijel pro třetí splátku, 250 tisíc, spadla klec. Ženě došlo, že něco není v pořádku a k předávce v půlce července pozvala policii. Ta 25-letého kurýra zatkla a dál případ řeší. Řidiči na Boskovicku nezapomeňte, v Sebranicích se opravují inženýrské sítě a vytížená silnice 43. Kdo tudy jede, ať počítá s objížďkou. Příští týden začne oprava povrchu cesty a bude tu kyvadlová doprava, píše o tom Deník.
1: Hlas lidu.
3: Co je důležité pro budoucí matky, to zjišťoval průzkum Ipsos. Téměř polovina nastávajících maminek považuje za ideální, když mají porodnici dostupnou do 30 minut od domova. Samotná blízkost porodnice ale podle průzkumu mezi tisícovkou žen nestačí. Pro 7 z 10 z nich je při výběru klíčová kvalita péče.
1: Sport.
3: Tým českých kordistů na mistrovství světa v šermu zaváhal. Obsadil v soutěži družstev 24. místo. Po úvodní hladké výhře nad Katarem podlehlo kvarteto Jurka, Rubeš, Čupr a Pavlík v boji o postup do osmifinále Dánsku 40-45.
1: Počasí.
0: Dnes v noci teploty spadnou na 18 stupňů Celsia. Zítra nás potom čeká slunečné počasí a naměříme okolo 33 stupňů ve stínu. Taky v pátek počítáme s tropickými teplotami.

0: místy s bouřkami.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Doprava.
0: Bourá se na D1, směr Vyškov za exitem Mořicem. Došlo tady k požáru vozidla, je tu neprůjezdný pravý jízdní pruh, může se to zasekávat, ale aktuálně je průjezd bez zdržení. Nehoda dvou osobních aut se potom řeší na Jesenické ulici v Šumperku. Tady už se to došetřuje a i zde se dá dostat bez komplikací. A ještě omrkneme policejní hlídky se 17. hodinou pozor v obci Horní Loděnice, taky na D1, směr Vyškov na exitu Kojetín, anebo na Kvítkovické v Napaje. Se zdržením skoro na čtvrt hodiny, potom počítejte v tuhle chvíli v Litovli na Červenské ulici.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: krásné odpoledne, Peťo.
1: Krásné odpoledne všem.
0: Kdybyste měla našim posluchačům prozradit, jak už jste si vychutnala letošní léto, tak co máte za sebou, co je před vámi?
1: Zatím pracovně a dovolená je teprve přede mnou.
0: No a kam míříte, jestli se posloubíte?
1: Asi Tunis.
0: Panečko.

0: mohl uvařit něco italského?
1: Tak určitě nějaká výborná pizza.
0: No a kdybyste si měla vybrat ingredience, tak co byste na ní všechno dala?
1: Právě ty sýry.
0: Jo, takhle, takže quattro formaggi. No a ještě se teda možná zeptám doplňující otázku, co vy a ananas na pice?
1: No, to nejsem favorit.

0: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.

0: sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je fajn. Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
1: Posloucháte Rádio Hana.

0: posvítit detailněji.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Máme středu 29. července a dnes si připomínáme jednu z nejsledovanějších svateb historie. V roce 1981 si své ano řekli princ Charles a Diana Spencer. Narozeniny slaví herečka Dana Morávková, herec Michal Suchánek a také španělský pilot Formule 1 Fernando Alonso. Ten má půl kulatých 45. Svátek slaví každá Marta a máme také Mezinárodní den tigrů. Zajdeme je pozdravit do zoo. Přejeme krásnou středu s naším rádiem.
1: Rádio Haná, kalendárium.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Právě teď posloucháte zprávy, děkujeme za to. Stav vody v Olomouci hlídá s přicházející vlnou veder odbor životního prostředí města. Vedoucí odboru Petr Lojka upozornil pro Report.cz, že dřívější vodní blahobyt v Olomouci je u konce. Kvůli sílícímu suchu bude nutné chránit každý vodní zdroj.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Nový chodník budeme mít brzy na ulici Olomoucká v Litovli. Stavební práce už začaly, dopravní provoz v ulici zůstane i během činností. Řidiči by tu ale měli být opatrní, informuje radnice. V Olomouckém kraji chceme mít příležitosti pro sport. Více než 100 obcí skočilo po dotacích z krajského programu na rekonstrukci a stavbu nových sportovišť. Kraj mezi ně rozdělí 69 milionů korun.
3: O peníze si řeklo 118 obcí. Některé musela hodnotící komise vyřadit, protože nesplnili podmínky. Zbylých 109 žadatelů ale podporu dostane a můžou tak začít s přípravami na stavbu hřišť a tělocvičen. Minimální výše podpory je 100 000 korun a maximální 3 miliony korun.
2: Vysvětlila náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Památky budou mít opět dveře otevřené. Ministerstvo kultury navazuje na úspěšnou jarní akci a opět plánuje otevření hradů a zámků v Česku pro veřejnost zdarma. Akce se má konat 30. srpna a 27. září. Tragická zpráva obletěla hudební svět. Při dopravní nehodě na motorce v Dublinu dnes ve věku 56 let zemřel irský zpěvák Glenn Hansard. Folkový hudebník se proslavil po celém světě duetem Falling Slowly s českou písničkářkou Markétou Irglovou. Za tuto píseň k filmu Once získali v roce 2008 Oscara. Píše o tom ČT.
0: Sport.
2: Bude mít česká fotbalová reprezentace poprvé kouče ze zahraničí. Dle španělských médií má po Miroslavu Koupkovi převzít české fotbalisty španělský kouč Santi Denia, který dovedl Španělsko ke zlatu na olympiádě 2024. Fotbalová asociace České republiky se ke zprávě brzy vyjádří.
1: Buongiorno, tady je italské léto na Hané. Megahity káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte italské léto na Hané. Muzika italiana.
4: Počasí. Dnešní západ slunce na Olomoucku přijde ve 20.37, naopak zítra sluníčko v našem regionu vyjde v 5.19. Víme, jak bude. Čtvrtek s teplotami mezi 30 a 35 stupni ve stínu a k tomu sluníčko a jasná obloha. Taky v pátek se budeme potit, i nadále nás čeká slunečné počasí a teploty v maximech i na 39 stupních.
0: Doprava.
4: Bouřila se na Uničovské ulici v Dlouhé Loučce, došlo tady ke střetu osobního auta a elektrokoloběžky, opatrně se to dá ale obět. No a nehoda dvou osobních aut se vyšetřuje taky mezi Rýmařovem a Malou Morávkou. Je to u obce Dolní Moravice a taky tady řidiči bez zdržení projedou. No a dálnice D1 na exitu Kroměříž Východ, hranice Hranická a obec Žďárná. Tady počítejte s policejními kontrolami a my vám na naší vlně přejeme šťastnou cestu bez pokut.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.
5: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše

0: vaší vlně posloucháte Rádio Haná a pravděpodobně i vy víte, ze kterého filmu je tahle hláška.
1: Harry! Jdu do baráku!
0: Ano, ano, je to Sám doma, říkáte si, ale proč o tom v rádiu mluví v létě, když je to film typický pro Vánoce? Tak přátelé, jedná se o to, že Macaulay Culkin měl schůzku s Disney ohledně pokračování filmu Sám doma. Návrh Macaulay Culkina spočívá v tom, že Kevin McAllister je dospělý, sám vychovává syna a jejich vztah je kvůli jeho práci a osobním problémům narušený. No a jednoho dne ho syn zamkne před domem a připraví na něj sérii pastí, zatímco Kevin se stejně jako kdysi zloději snaží dostat zpátky dovnitř. Tak uvidíme, jestli to dopadne, zatím jsou to spíš

0: Zíru. A k tomu můžete vyhrát zájezd pro dva do Itálie. Prožijte s námi italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
3: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Dobrý den, tady váš hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Právě vrcholí talentová vyhledávací soutěž Radio Talent Olomouckého kraje pro všechny mladé kapely a muzikanty. Do konce července si můžete poslechnout spoustu skvělé nové muziky a poslat hlas právě tomu interpretovi, který vás zaujme. Hlasujte do 31. července na webových stránkách radiotalent.cz. Pojďte podpořit novou českou muziku.
10: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák!

0: 15 hodin na Ondrově stadionu.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Tak a Simply Red před námi, Kateřina Marie Tichá s Vesnou, ale taky Bon Jovi nebo Backstreet Boys. Nicméně to ještě předbíháme. Teď se vypravíme na letiště, no a posvítíme si na jednu takovou nepříjemnou situaci.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Pokračujeme v našem leteckém prázdninovém speciálu. Kde je? On nepřijel. Já mám ztracený kufr. Tohle na letišti asi žádný cestovatel nechce zažít. Přiletíte do té vysněné destinace, stojíte u pásu a kufr nikde. Na telefonu Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak, co udělat jako první, když kufr po příletu nepřijede na pás? Když už všichni ostatní pasažéři jsou pryč, už jsou v autobuse a my pořád čekáme.
3: V takovém případě je opravdu důležité jednat i hned, jakmile zjistíte, že vaše zavazadlo nepřiletělo. Je potřeba zajít na reklamační přepážku přímo na letišti. Tam s vámi personál jakéhokoliv letiště se píše protokol o ztrátě zavazadla, který je klíčový pro další řešení.
2: Jak se většinou rychle zavazadla podaří dohledat a vrátit majitelům?
3: To záleží na tom, kde se zavazadlo zpozdilo. Může to být při přestupu nebo při manipulaci. Ve většině případů se ale zavazadlo dohledá během několika dní a následně se doručí přímo cestujícímu na adresu pobytu. Je to nepříjemná situace, ale většinou to má rychlé řešení.
2: A váš názor na připojištění zavazadel a tipy, jak předejít největším nepříjemnostem?
3: Tak my doporučujeme dát si do příručního zavazadla to nejdůležitější, například i oblečení na první den, tu základní kosmetiku a potřebné léky. A co se týče připojištění zavazadel,

0: a výrazně tak usnadní řešení celé situace.
1: Děkujeme za praktické rady, přejeme, ať na vaši dovolenou vždycky dorazíte nejenom vy, ale i váš kufr. A kdyby náhodou se ztratil, teď už víte, co máte dělat. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava, náš dovolenkový host, děkujeme.
0: Taky děkuji.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: počasí.
1: Jak bude počasí v našem regionu vypadat ve čtvrtek? Počítáme se sluníčkem a jasnou oblohou a s nejvyššími denními teplotami mezi 32 až 36 stupni Celsia. V závěru pracovního týdne nás čeká velmi podobná předpověď a teploměry budou místy ve stínu ukazovat i 39 stupňů. O víkendu pak i nadále třicítky, ale taky dešťové přehánky a místy i bousky, a to zejména v sobotu.
0: Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: nadšená, jsem ve hře a díky za balík kávy Radiana.
1: Hrajeme prostě všude, kde je léto v pohodě.
2: Ať už máte zrovna nohy v bazénu
1: nebo v monterkách.
3: Vaše letní rádio.
1: Rádio Hana.
3: Rádio Hana.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Radio Hana. Olomouc, Svitavy a Moravy.

bohužel dnes tuhle píseň hrajeme v pietní atmosféře, protože podle irských médií při dopravní nehodě Glenn Hansard zemřel. Bylo mu 56 let. Ve 13 letech odešel ze školy, začínal jako basker s kytarou. A ačkoliv za píseň Falling Slowly získal Oscara a celosvětové uznání, tak na ulici se rád vracel. Každé Vánoce pořádal v Dublinu charitativní pouliční koncerty pro lidi bez domova, kde si s ním často zaspívali i Bono z YouTube anebo Hozier. Tak my posíláme na Rádiu Haná pozdravy do hudebního nebe, no a všem ostatním přejeme krásný

0: Juhana. Krytina Ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin Ruky. www.sefran.cz.
1: Rádio Hana. Ten nejlepší hudební výběr.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
6: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
7: Proto ne.
6: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
7: Proto taky ne.
6: Tak proč?
7: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
6: Ale koupil.
7: Fakt?
6: Fakt.
7: Oh, ty jsi nejlepší.
8: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
11: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock'n'roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
12: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
13: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
0: Posloucháte Rádio Hana.

0: Je středeční večer, tohleto je Annie Lennox, no a my pro vás za chvilku chystáme další hity, budou Limp Bizkit, taky Genesis nebo Christina, ale ještě než se do toho dáme, tak nás čeká výprava na regionální zpravodajské portály, ať jsme v obraze o tom, co se děje.
1: O čem se píše?
2: Na našich vlnách máme přehled, o čem se píše i ve středu.

0: Olomoucký report. Vlastivědné muzeum v Olomouci se letos poprvé zapojuje do celorepublikového projektu Archeologické léto a zve veřejnost na komentované vycházky po výjimečných archeologických lokalitách kraje. Detaily i čas, kdy se prohlídky konají, pro nás má přerovský Rej. K využití služby Senior Taxi budou v Kroměříži od září cestující potřebovat průkaz. O tom píše město Kroměříž na svém webu město-kroměříž.cz. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Hana.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana. 80 v 8.

Středeční večer trávíte na Hanácké vlně, díky za to, tohle to jsou Maywood a jejich Give Me Back My Love. Vy posloucháte 80ky v 8 a to znamená, že 80. léta budeme hrát až do 21. hodiny, kdy je vystřídají 90ky. Teď ale 80ka za 80kou, za chvíli Hard, dnes na programu taky Kate Bush, Chicago, Bonnie M, Lionel Richie, anebo Living in a Box, Diana Ross a na závěr Thompson Twins, takže určitě o ten nejlepší 80. výběr nebude nouze a my teď posíláme další skvělý song. Jsou tu U2 a jejich With or Without You na rádiu Hana.

0: A urve si flek v rádiu?
1: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
0: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
1: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Litovelské pivobraní. 4 hanácké koláče pro 4 litovelská piva. Úrodná desítka se sladem a jarní cibulí. Bohatá dvanáctka se sýrem Grand Moravia z Litovle. Objevte nové párování piva a tradiční chuti 8. srpna v pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
3: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák, buď modrým 12. hráčem.

0: Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin.
1: 90 v 9.
0: Rádio Hana.

Na rádiu Hana, Love Shine Light, posloucháte 90.9, náš tradiční pořad, kdy hrajeme jen a pouze ten nejlepší hudební výběr 90. let. Za chvíli Rembrandt, pak taky Earth, Wind and Fire, Maxi Priest, Sasha, dnes i Elton John, anebo Celine Dion, Ace of Base a Down Low. Přejeme vám i nadále hezký středeční večer na vlnách rádia Hana a už teď vám do vašich uší posíláme dalšího interpreta It's a Rainy Day a Ice MC na rádiu Hana.

0: Svět kolem nás se zbláznil.
1: Všichni někam spěchají a u ničeho nevydrží ani 5 minut.
0: Na rádiu Haná se ale čas tak trochu příjemně zastavil. Ze všech soukromých rádií nás totiž posloucháte nejdéle.
1: Přes 3,5 hodiny.
0: Skláníme se před vámi s obří vděčností.
1: A je to prostě totální balzám na duši.
0: Rádio Haná.
1: Vaše nejdelší pohodička v éteru.

Víte, že nejdražší hudební nástroje na světě byly housle Stradivárky, které se v roce 2011 prodaly za téměř 16 milionů dolarů? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana.

0: Radio Haná kalendárium. Radio Haná kalendárium. Radio Haná.
1: Vaše letní rádio.

0: Víte, že nejdražší hudební nástroj na světě byly housle Stradivárky, které se v roce 2011 prodaly za téměř 16 milionů dolarů? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební.

Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 23 hodin.

0: Je to sun nadšená. Jsem ve hře a díky za balík kávy z Radia Hana.
1: Hrajeme prostě všude, kde je léto v pohodě.
2: Ať už máte zrovna nohy v bazénu
1: nebo v monterkách.
3: Vaše letní rádio.
1: Radio Hana. Radio Hana.
3: Přejeme středu na jedničku.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračujeme v našem leteckém prázdninovém speciálu. Kde je? On nepřijel. Já mám ztracený kufr. Tohle na letišti asi žádný cestovatel nechce zažít. Přiletíte do té vysněné destinace, stojíte u pásu a kufr nikde. Na telefonu Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak, co udělat jako první, když kufr po příletu nepřijede na pás? Když už všichni ostatní pasažéři jsou pryč, už jsou v autobuse a my pořád čekáme.
2: V takovém případě je opravdu důležité jednat i hned, jakmile zjistíte, že vaše zavazadlo nepřiletělo. Je potřeba zajít na reklamační přepážku přímo na letišti. Tam s vámi personál jakéhokoliv letiště se píše protokol o ztrátě zavazadla, který je klíčový pro další řešení.
1: Jak se většinou rychle zavazadla podaří dohledat a vrátit majitelům?
2: To záleží na tom, kde se zavazadlo zpozdilo. Může to být při přestupu nebo při manipulaci. Ve většině případů se ale zavazadlo dohledá během několika dní a následně se doručí přímo cestujícímu na adresu pobytu. Je to nepříjemná situace, ale většinou to má rychlé řešení.
1: A váš názor na připojištění zavazadel a tipy, jak předejít největším nepříjemnostem?
2: Tak nedoporučujeme dát si do příručního zavazadla to nejdůležitější, například i oblečení na první den, tu základní kosmetiku a potřebné léky. A co se týče připojištění zavazadel,

0: a výrazně tak usnadní řešení celé situace.
1: Děkujeme za praktické rady, přejeme, ať na vaši dovolenou vždycky dorazíte nejenom vy, ale i váš kufr. A kdyby náhodou se ztratil, teď už víte, co máte dělat. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava, náš dovolenkový host, děkujeme.
0: Taky děkuji.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. This ain't nothing
3: but a summer jam. Radio Haná. Vaše letní rádio.
2: Léto je tady.
4: A Radio Haná je všude s vámi.
2: Na pláži.
4: Na chalupě.
2: V práci.
4: I na letní brigádě.
2: Fakt nás ne-

0: Rádio Haná.
1: Přejeme středu na jedničku.
2: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu

0: Právě teď posloucháte zprávy, děkujeme za to. Stav vody v Olomouci hlídá s přicházející vlnou veder odbor životního prostředí města. Vedoucí odboru Petr Lojka upozornil pro Report.cz, že dřívější vodní blahobyt v Olomouci je u konce. Kvůli sílícímu suchu bude nutné chránit každý vodní zdroj.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Nový chodník budeme mít brzy na ulici Olomoucká v Litovli. Stavební práce už začaly, dopravní provoz v ulici zůstane i během činností. Řidiči by tu ale měli být opatrní, informuje radnice. V Olomouckém kraji chceme mít příležitosti pro sport. Více než 100 obcí skočilo po dotacích z krajského programu na rekonstrukci a stavbu nových sportovišť. Kraj mezi ně rozdělí 69 milionů korun.
2: O peníze si řeklo 118 obcí, některé musela hodnotící komise vyřadit, protože nesplnily podmínky. Zbylých 109 žadatelů ale podporu dostane a můžou tak začít s přípravami na stavbu hřišť a tělocvičen. Minimální výše podpory je 100 000 korun a maximální 3 miliony korun.
0: Vysvětlila náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Památky budou mít opět dveře otevřené. Ministerstvo kultury navazuje na úspěšnou jarní akci a opět plánuje otevření hradů a zámků v Česku pro veřejnost zdarma. Akce se má konat 30. srpna a 27. září.
1: Sport.
0: Bude mít česká fotbalová reprezentace poprvé kouče ze zahraničí. Dle španělských médií má po Miroslavu Koupkovi převzít české fotbalisty španělský kouč Santi Denia, který dovedl Španělsko ke zlatu na olympiádě 2024. Fotbalová asociace České republiky se ke zprávě brzy vyjádří.
1: Počasí.
3: Jak bude počasí v našem regionu vypadat ve čtvrtek? Počítáme se sluníčkem a jasnou oblohou a s nejvyššími denními teplotami mezi 32 až 36 stupňů.

0: desítky, ale taky dešťové přehánky a místy i bousky, a to zejména v sobotu.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Rádio Haná. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Haná.
1: Rádio Haná.
2: Když se mi něco povede, vždycky se bojím, že to ztratím.
3: Já tě miluju. Moc tě miluju.
2: Tak též.

0: to netoužím zažívat. Takže si musíš najít někoho jinýho.
1: Vždyť mám přece tebe.
0: Co pak jsem blázen? Jsem Hoda May Brownová a nesu vám vzkaz otce Mauita.

0: Jsem je tu.
1: Jseme?
2: Sedím vedle ní.
1: Sedí vedle tebe.
0: Jseme, cítíš mě?
2: Cítím tě srdcem.

0: Rádio Hana.
1: Jsme online na radiohana.cz. Rádio Hana. Olomouc, Svitavy a Moravská Třebová.
0: Nejlepší hudební výběr.

Ahoj, tady Richard Krajčů z kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to. Mám

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 2 hodiny.